tentokrát budem ponocovat a nechám.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Je úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: nic. Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: S problémy teď musíme počítat na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína. U obce Branka u Opavy v úseku mezi Hradcem nad Moravicí bourala dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Nehoda se stala taky na Brněnsku u obce Lesní Hluboké na výjezdu na Přibyslavice. Tady osobní auto srazilo zvěř.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Za benzín a naftu si dnes mírně připlatíme. Dopravní peklo na Rudné ulici ve Vítkovicích brzy skončí. Hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Pirochta. Dobré úterní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti dnes. Benzín v Česku se bude moct prodávat maximálně za 44 korun a 29 haléřů za litr. Nafta za 44 korun a 59 haléřů za litr. Stropy se tedy v obou případech nepatrně zvýšily.
5: Morava aktuál.
4: V Ostravě už brzy skončí dopravní peklo na Rudné ulici ve Vítkovicích. Rekonstrukce mostů se tu blíží ke konci. Už ve čtvrtek přestalo platit omezení na Místecké ulici pod mosty. Otevření Rudné se chystá už z kraje tohoto týdne. Senior Taxi v Kroměříži nabídne nové služby. Jaké, tak na to jsme se zeptali mluvčího Jana Vondráška.
6: Novinkou by mělo být to, že v jednom okamžiku by měla být k dispozici nejméně 3 vozidla, čímž město reaguje na velkou poptávku cestujících seniorů především v ranních hodinách. Očekáváme, že výrazně ubude těch zájemců o služby Senior Taxi, na které se nyní z kapacitních důvodů nedostává. Služba Senior Taxi bude i nadále provozována ve všední dny od 6:30 do 15 hodin. Cestující za jednu jízdu zaplatí 30 korun, za samostatnou jízdu je považována také jízda.
4: Službu budou moct i nadále užívat občané starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTPP.
5: Rádio Čas. Rádio Čas.
4: Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29-letý bek, který startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i letos, naposledy působil v Mladé Boleslavi. A dnešek bude plný sluníčka, obloha má být jasná až skoro jasná, s teplotami až do 25 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná úterní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
7: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.
8: Krásné ráno, probouzíte se do data 5.5., takže to je takové jako magické. Datum je úterý, s vámi Rádio Čas a taky Radim a Lenka.
9: Hezký den, hity, které milujete, samozřejmě jméno, které ozdobilo kalendář, dneska je to jaké?
8: Nevíš?
9: Nevím, já dokonce vím jenom, že 5.5. slaví jeden z našich bývalých hostů. Mm. Pamatuješ si mého bývalého spolužáka ze střední, který tady byl párkrát?
8: Ano, povídat, ano.
9: Tak Polda Benda se jmenoval.
8: Ano, tak gratulujeme.
9: Tak já si vždycky pamatuju, že byl 5.5., mimochodem taky v Bíku a taky no. Si to vždycky dokázal vykomunikovat, jen tak na okraj. Ale svátek netuším.
8: Tak já si myslím, nebo doufám, že se pamatuju správně, že to dřív byla přítelkyně Davida Copperfielda. Ty jsem to říkala tak po češtině, Copperfielda.
9: On chodil s nějakou českou ženou, že jo? Jeden čas, ne?
8: No, s modelkou.
9: Modelkou. Mm.
8: Blondiatou.
9: No.
8: Tak doufám, že to nemotám teďka dohromady. Ano!
9: Claudia Schiffer, myslíš?
8: Claudia Schiffer.
9: Jo, aha, pardon, nebyla česká, ano, tak jo, ale spojovali je, no. Když taky už dneska mu klepe, myslím, že na bránu nějaká 70 či co.
8: No. Takže Klaudie, všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
9: Taky nemoc používané jméno v poslední době, když se maminky rozhodují, je to velká škoda, že jo? Dá
8: krásné
9: se s ním
8: jméno.
9: Pracovat. Tak jo, datum, které se dobře pamatuje, doufáme, že pohoda, pohodička s Lenčou a Radimem.
10: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě.

0: Víš co, dáme opáčko, jo, protože známe to, jak jsou ta rána a podobně, datum, které se dobře pamatuje.
1: 5.5.2026.
0: Sloucháte?
1: Rádio Čas.
0: S?
1: Radimem Alenkou.
0: Přesně tak, v kalendáři je.
1: Klaudie.
0: Tak a ještě, kde si nás lidi najdou, i kdyby jeli do světa tady v případě, že tam je internet?
1: Na časradio.cz.
0: Je to exkluzivní místo, kde si taky teď pořídíte, co?
1: Vstupenky na megakoncert Rádia Čas.
0: Ten bude výjimečný 4 velkými koncerty a jeden z těch největších a ojedinělých široko daleko je...
1: It's a final countdown. Mě to baví pořád. Dobře, Europe.
0: Pořád vždycky pocit, že tlačím vřet, když to... Ne, Ježiši Kriste, ne, já budu fakt dneska
1: zvládat. Já ti to zapíšu.
0: Ne, zapíšu.
1: Já ti to zapíšu. Prosím, a pak to pojede celý den v promo včera a jsme, všichni uslyší, ne, jaký na
0: včera jsme oba dva tlačili vřet, co si budeme povídat. Jakoby. Můj thriller taky se moc nepředvedl, takže tak. Dobře, takže megakoncert. Čím bude výjimečný, to už jsem vlastně řekl.
1: Europe.
0: Protože jsme ubrali hvězd, ale rozšířili jim koncerty. Jo, další hosté vlastně.
1: David Koller, Lenny a Marpo, anebo Olympici. Mimochodem k těm olympikům jsem ti vlastně chtěla něco říct.
0: Mm-hmm.
1: Tak já ti to řeknu za chvilku.
0: Jako v živě, v přímém přenosu.
1: No, ano,
0: není to žádný přímém
1: přenosu.
0: Podobně,
1: jo, jenom si na to počkejte.
0: Tak ano. Jo, takže 6.07 srovnáváme si čas a olympici v záloze.

0: Tak a teď prosím žádný okatik, bo teď bude Olympik. Lenča má pro vás ještě vlastně takový dozvuk pozvánky, kterou jsme říkali a budeme říkat ještě stokrát, protože megakoncert mimo jiné i z Europe klepe na dveře, ale Olympici naživo v ostravské aréně, jako co si budem.
1: No a my to tak říkáme, protože já nevím, viděl jsi Olympiky naživo někdy?
0: Párkrát už tam byli.
1: Párkrát už jo, že?
0: No, ale hodně dávno, jako mají dlouhou pauzu v rámci megakoncertů.
1: Právě, takže to je hodně dávno a teď přece jenom, že je to už pár let, takže člověk by se i tak možná trošku bál jít na Olympiky.
0: Aha.
1: No já trochu jo.
0: Mluvila jsi s Alešem nebo ne?
1: No, já jsem měla trošku předsudek, Aleš byl samozřejmě nadšen. A my jsme byli v Praze na Honzovi Smikmátorovi, což je jazzový zpěvák v O2 Univerzu. A on shodou okolností natočil jednu píseň s Petrem Jandou. A zaspívali ji tam. Takže Petr Janda byl vlastně na koncertu Honzy Smikmátora. A já jsem byla totálně, jsem šla do kolen.
0: On má jednu velkou výhodu, protože, co si budeme povídat, no pardon, řekni ještě myšlenku.
1: On byl úplně geniální a prostě ta energie, já jsem říkala, tak já bych na ten koncert šla i na samotnej. Prostě to bylo geniální.
0: No půjdeš,
1: geniální.
0: No.
1: půjdu. Ale jenom tím chci říct, že to, on to tam tak vypálil, jak někteří mladí ne.
0: Za kvalitu Olympiku ručí 9 z 10 lenek.
1: Ano.
0: Jo, přesně. Ne, já říkám, že velkou výhodou je ten jeho hlas, protože už když mluví, tak je to takový ten bručák a podobně. Když oni mají ty vysoké a takové ty táhlé hlasy, tak jako v tom vyšším věku trošku bojují.
1: Ano.
0: Takže on to má na pána a já jenom připomínám, prosím vás, Petr Janda je ročník 1942, no. Takže letos, no já myslím, že v té době už bude mít toho megáče 84 a to je teda dělo.
1: Ale jak hrábne do té kytary a začne zpívat, tak mazec.
0: To je takové to, jak ty přijdeš.
1: Ano.
0: Na to pódium, teď se rozsvítí ta světla, rábneš do toho a úplně se měníš.
1: Takže rozhodně to stojí za to, časradio.cz lístky na náš megakoncert 21. listopadu v prodeji a vyberte si svoje nejlepší místa.
0: Ruce nahoru.
1: A vlna,
0: Věrka Špinová vždycky říkala, tak a ruky nahoru a všichni zpívají, jo? Protože tohle to je vlastně jedna největší, že jo, koncert.
1: Už trénujeme na mega.
0: Pojď začátek ještě, pojď a jdeme.

0: Páté májové ráno, i to počasí by mělo být májové, tak snad taková zůstane i nálada, jinak Lenča, Radim, Radio Čas, hity, které milujete. Horoskopy jsou připraveny, mimochodem už to mají za sebou, všechny ty nervózní hvězdy z posledních jako několika hodin, protože tedy za velkou louží proběhlo Met Gala.
1: Ano.
0: 2026, pamatuju si dokonce i letošní téma, protože takhle než člověk začne soudit, musí vědět, že oni se vždycky oblečou podle nějakého tématu a podobně. Tak letošní téma bylo, že umění je móda a móda je umění, jo? Fashion is art, jo?
1: Ano.
0: A jako na celé čáře, jako nikdo si myslím neudělal velkou ostudu, ale na celé, viděla z Heidi Klum?
1: No ona je přece mistryně všech kostýmů, já se teď dívám.
0: Wow. Heidi Klum se proměnila za sochu, regulérně sochu, trošku mi to připomíná takové ta smutná sousoší třeba i na hřbitovech a podobně. Jo. Předpokládám, že to je asi jako nějaké známé stvárnění, velmi známé sochy, ale no ano, trošku si udělala takový ten jakoby halloweenský, jak se mu říká, prequel.
1: Ona je královna Halloweenu, vždycky má nejlepší kostým, takže... Mě to ani nepřekvapuje, že byla za hvězdu. Mm-hmm. Zaujal tě tam ještě někdo, kdo přišel v nějakém originálním kousku, kromě Heidi Klum?
0: Madonna si neudělala ostudu, inspirovala se obrazem z roku tuším 1945, trošku, pamatuješ si videoklip Frozen?
1: Ano.
0: Tak podobně inspirováno obrazem, a teď já nevím, jestli to bylo Vášeň nebo Umlčení svatého Antonína z roku 45, kdy dokonce takové ty jakoby, jako vlající věci kolem ní nesou jakoby šest krásných nymf a podobně. Mm. Koho jsem tam ještě viděl? Jo, v poslední době hodně populární rapér Bad Bunny, říkám to správně, ten úžasný Portoričan, tak ten přišel za starého pána. Já jsem ho původně nepoznal a podobně. Jo? Takže, ale můžeme potom mrknout, ale jako mám pocit, bylo to čačené a nebylo to taková ta extravaganza, jak každý říká, Ježíš Maria, bože.
1: Ne, teď chci právě říct, protože procházím všechny fotky tady z roku 2026, tedy to včera proběhlo, že Met Gala.
0: Ano, přesně tak.
1: Ano, a opravdu nemůžu najít nějaký takový úplně úlet a ústřel, protože občas se stane, že tam někdo tak nějak zazáří, ale musím říct, že se všichni drželi velmi, ale opravdu velmi při zemi. No. Kylie Jenner se mi líbí. Ta vypadá, jak kdyby vyslékala šaty.
0: No, ona většinou má ten podobný, jo hele, a tohle je Bad Bunny.
1: A Sabrina Carpenter, ta zase má šaty.
0: Hači čači, no.
1: Také ano, ale vypadá to jako smotané filmové pásky. Takový ten starý film, to vypadá velmi pěkně. Takže opravdu můžete si i projít na internetu některé modely.
0: Ježíš, to zadáte Met Gala 2026 a dáte si vínko a hodnotíte prostě s kolegy na pracovišti 3 hodiny v kuse, no.
1: No, ale vypadá to dobře.
0: Že jsou čačaní, jo, takové, nejde to taková
1: ale je
0: ostuda.
1: Fakt, že opravdu letos žádná jako kontroverze, no. Ale tak co už chceš vymyslet, že? Když už se chodí na akce i úplně nazí, tak co už tam chceš dát, že?
0: Já být Anna Wintour, nebo kdy mě poprosila o radu, tak příští rok zadám téma Adam a Eva.
1: Wow.
0: A pak se o tom bude mluvit.
1: Jo.
0: Jinak 6.20 asi nejvyšší čas na Milana. To vždycky, já mám vždycky pocit, že, jako, že musím vytáhnout břicho. Milan se říká tomu břicho, ne?
1: Pivní, ano, no. Milan je pivní Bobek, břicho. Radio
2: Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem velmi dynamickým. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné vítané, tak i ty opačné. Ty problémové budou slabší a týkat by se měly porušování zákonů, ujednání a pravidel. Ty pozitivní pak vypovídají o schopnosti realizovat záměry a také o skvěle fungující intuici. Co se týká jednotlivých znamení, tak Střelci mají naději na nějaké společenské či profesní ocenění. Berani budou mít tendenci k necitlivosti či milostným úletům, ale vy by si sami sobě mohli stát v cestě. Pany mohou zažívat bezdůvodné pocity štěstí. Kozorozi dnes budou velmi kreativní a víci budou mít chuť slavit či nějak jinak si užívat života. Blíženci se budou cítit nejlépe při jakékoliv komunikaci. Váhy mohou snadněji podléhat svodům a vodáři budou mít zřejmě den docela náročný. Ryby budou překvapovat svou otevřeností. Hradci mohou inklinovat k zásadním změnám a štíři budou pocitovat zvýšenou chuť na sex. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo! Rádio

0: Hity, které milujete jedna za druhou na Rádio Čas, ale k tomu přidáme i pár slov a slovíček doslova. S Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Stav probuzenosti 1 až 10?
1: Já myslím, že 10.
0: 10, výborně. Dobře, fajn, tak to už nebudeme dělat, ale jo, uděláme si to. Teda pozor, to vyznělo divně. Dáme si challenge dnešnímu tématu, ale to není challenge, jenom tak jakoby, protože dneska se vás ptáme.
1: Která tři slova používáte nejčastěji?
0: Jo, prostě suma sumárum, prosím vás, tak ať je to zveřejnitelé. Samozřejmě přispívat můžete jak na Facebook, tak na WhatsApp. Naše číslo je 776612800. A my, že bychom si dali pětku, ale každý o tom druhém, jo? Prostě jaká slova... Leni, ty mě neznáš? Dobře, tak já začnu u tebe, jo?
1: Ne, počkej, ale znám, ale tak víš, že na takové věci já neumím odpovídat.
0: Ne, slova. Jaká slova používáme nejčastěji? Nebo jaká co jsi myslela, jaké je téma?
1: Já vím, co používáš. Puf, puf.
0: Ježíš, takhle. Kave přece a podobně, podrážděný a tak.
1: Ano.
0: Dobře, takže u tebe. Marťa?
1: Ano.
0: Berťa?
1: Ano.
0: Yoga?
1: Taky, no.
0: Byt?
1: Pořád.
0: Teď v poslední době je to teda byt. A přidal bych, můžu ještě další?
1: No.
0: Příbor, dům, Praha, hlad.
1: Jo.
0: Tak, výborně.
1: Mám hlad, to je přesně.
0: Jo.
1: Takže ty máš kave, pak máš puf-puf. Jo, a že je někdo čačaný, to říkáš
0: jo,
1: taky hodně často.
0: Ano, čačaný,
1: No, a potom říkáš...
0: Zlátý.
1: Zlátý jsem.
0: Zlátý, ano,
1: zlátý
0: ano.
1: Jsme.
0: Mimochodem to puf-puf teda takhle, to teď vyzní jako, že tady se rup... Ježiš. Prosím vás.
1: Tak já volám Martě, za kolik to máš.
0: Ne, dneska, ale už... Pište, volejte, ježišmane. Rádio Čas.

0: Bylo 6:30, Lenča, radím Rádio Čas, čemu se... Ne.
1: Já se k ničemu nevracím.
0: Tak.
1: Já jsem úplně... Mimochodem, vůbec nevím, co se dělo před písničkou.
0: Někdo se vrací o 24 hodin zpátky, včera jsem si podvečer volal s mámou, nebo odpoledne už to bylo, ne? No, několikrát za den jsme si volali. A máma, všechno vím, segra mimochodem, taky nemusíš vydřistat všechno, prosím tě. Máma mi popisovala úplně jako celý záznam toho, jak jsme měli včera diskuzi o barvě šatů, jo, přesně řečeno tvojí halenky, jo, tvojí jakoby takové té tmavě růžové halenky a podobně.
1: To je fialová.
0: Kterou teda někteří v provozní slepotě nazývají buď to lila, nebo dokonce fialová, vysmáraní kolegyně, ale dobrý, já už jsem to jako zvládl. Dokonce jste špatně mačkali i tlačítka v té anketě, jo, doprovodné. Nejenom prostě chci říct, že se tam mámě vyslepičilo úplně všechno, jo. A ještě máma se ptá potom, Alenka se nezlobila?
1: Ne.
0: Říkám, proč by se zlobila, když to vyhrála? Jo, mimochodem ta anketa, jak jsme se koukali včera na konci směny, nějakých 89 nebo 90%, tak viděli spíš tu fialovou.
1: Já jsem tě nechtěla zlobit už takhle po ránu, ale první co, když jsem přišla do dveří domů, tak Marťa mě vítal ve dveřích, kdy to je fialová.
0: Ne, on s tebou musí žít, on musí. Pozor, to se nepočítá. Protože když si odcházela, říká, to sluší v tom růžovém. Pak si poslechl naše vysílání a potom řekl, že fialová.
1: No a to ti ještě řeknu.
0: Jo, počkej, já jsem se tě zapomněl, ale na tebe mrknout na běžném denním světle.
1: Ale to byla fialová kdekoliv, to byla taková fialová, kterou si nikdo nemůže splést s růžovou. Promiň, Ráďo, ale je to tak. Použij nějaké slovo, které používáš
0: často. Počkej, a řekl něco to, nebo měl nějakou stížnost? Já jsem se tě nedotýkal. Ne, je všechno v pořádku, jo?
1: Ano.
0: Nebo ještě komentoval, že mám, jsem plně slepý, nebo co?
1: Ne, jenom barvu, jenom, že to je fialová.
0: Jo.
1: No. A já jsem ti neposílala všechny print screeny, ale ještě pár lidí se ozvalo, že to je fialová.
0: Ale byli pobavení, jo?
1: Ano.
0: A většinou ženy, že?
1: Ano.
0: Jako ty tvoje joginky v teplákách, no.
1: Takže. Ale prosím, ne.
0: Ty jsi mi včera napadla, že totiž za mě hlasují těch 10% jenom muži.
1: Psala mi i tvoje milá kolegyně, nebo naše milá kolegyně, Peťa Češková.
0: A co napsala?
1: A napsala, že je to fialová a že se diví, že jsi to nepoznal.
0: No. To protože pořád si myslím, že to nebyla fialová, no. Jako já si zatím stojím. Nebo takhle, jasně, že to nebyla čistá růžová, ale rozhodně ne fialová. Jako protože já mám trauma s fialové z toho důvodu, nebo trauma veselou historku, segra říká, že si nikdy nepřeje, jo? Že jí prostě nesluší. A dostala k Vánocům fialové pyžamo. Fialové, takhle fialové pyžamo, jo? Jako máš tady toho mužička.
1: No dobře.
0: A segra obrátila o Vánocích, protože ho dostala od Ježíška. Ale tohle to výjimečně mi opravdu moc sluší. Jo. Takže od té doby vím, že fialová vypadá takhle a ne jako. Lení, já jsem chtěl říct něco úplně jiného, já jsem měl zajímavost.
1: My se vám moc omlouváme, jo. To prostě to jsou včerejší noviny. To už je vlastně staré téma.
0: A prosím vás, doufám, že víte, že to jenom hrajeme, jo, prosím vás. Proč mi Petra, no takhle nehraju to, že to byla růžová, jo, ale jinak to všechno kolem.
1: Ona komentovala můj příběh, to mi nepsala, to mi jenom neokomentovala ten příběh.
0: A viděla jsi jakoby to, ty příspěvky na tom příběhu, když to máme nazdílené, ne, že?
1: Ne.
0: No.
1: Já vidím jenom to, co mi ten člověk okomentuje na mém profilu.
0: Je takhle, rozumím.
1: No. Tak. Tak jak z toho ven teď, co dál?
0: Nic.
1: Takže se shodneme na tom, že to byla fialová a to, co jsme vám chtěli říct, vám ještě řekneme.
0: Shodneme se na tom, že tohle téma je ukončené, takhle by to bylo lepší. Hity, které milujete kdykoliv online na cazradio.cz, no a za chvíli hurá do světa krásy.
2: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: Jeden čudlík, druhý čudlík, pohoda, pohodička, všechno zapnuto, hity, které milujete, utíká to s vámi. Mimochodem, dneska taková výzva nejenom na ráno, ale na celé úterý 5.5. Tři slova, která plus suma sumárum používáte nejčastěji, jo? Takže nám napište, klidně i namluvte, samozřejmě, ať jsou zveřejnitelná. Teď přišla čerstvá zpráva na WhatsApp Rádia Čas. Ježíš, no dobře, takže ale už to uzavíráme, prosím vás, to téma barevné, jo? To jsem tady vůbec, tady dívej se, co napsala posluchačka dole. Nahlas?
1: Mám to přečíst nahlas. Dobrý den, jsem Věra Růžová a mimochodem mým povoláním je inženýrka barevných tkanin a proto po 8letém studiu dobře vím, že Lenička měla na sobě krásnou růžovou halenku a mikrolila nádechem. A proč to přišlo, to zpráva, nebo co se tvého
0: to už,
1: čísla?
0: To už není podstatné, byla to inženýrka Věra Růžová a té musíme věřit, jo, prosím. To vůbec tady, teď se mi vymazal čet, takže už to nikdy neuvidíš, tak výborně.
1: Ale tak zajímavé, že inženýrka Věra Růžová má stejné číslo jako ty?
0: To je moje bývalé číslo, já už teď mám nové, které vypadá skoro stejně, protože to nejde vymazat.
1: A že jsi mi ho ještě nedal.
0: To jsem trošku zaimprovizoval, tak a teď vážně, síla sociálních sítí někdy pomůže k tomu, že nám někdo najde třeba pejska, já nevím, nějakou ztracenou věc a podobně, někdy se tak hledají i lidi, známý, nebo neznámý, ale prostě případ z Mexika, který hned řeknu dopředu skončil, viděla jsi to, ne?
1: Ne, vůbec.
0: Který skončil happy endem, protože hledali ženu, byla pohřešovaná žena a myslím, že po 4 dnech, to můžu říct jako pointu, se ve zdraví našla. Jo?
1: Pecka.
0: Nicméně málem
1: a chtěla
0: to,
1: se najít.
0: Málem to jako pecka nevypadalo z toho důvodu, že když se ztratila, tak použili prohledání její fotky ze sociálních sítí. A na obrázku vidíš realitu a v menším obrázku koho hledali. Takže už si asi rozumíme, že někdo používal filtry a různé aplikace a dělal se krapítek hezčí. A to krapítek jsou uvozovky dole nahoře třikrát potržené a mnohokrát znásobené. No.
1: To je prostě úplně jiný člověk na jiný fotce člověk, z reality a na fotce ze sociálních sítí. Já bych řekla, že i tvarem obličeje, váhou, vším. No.
0: Připomnělo mi to dámu, mám pocit, že už jsme ji zmiňovali, ale už to nechci to, protože každý jak se cítí dobře, ale jako v českém showbiznesu, takovém tom, který se hodně probírá občas v bulváru, tak jedna taková manželka slavného hokejisty, která vypadá podobně jako ta dáma v tom kolečku.
1: Já vůbec nemám přehled.
0: Já taky ne, o sportu už vůbec ne, ale jako tu dámu jsem zaregistroval občas na takových těch...

0: k dobrému jídlu, anebo jen tak ještě do peřin pohodu s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Dneska je to pohoda plná muziky, ale taky slov slovíček.
1: Ptáme se vás, jaká tři slova nejčastěji používáte a na Facebooku už jste se celkem rozjeli. Hned se tam podívám, já jsem se již překlikla na jinou stránku, o které jsem chtěla mluvit.
0: Jinak já jenom připomínám, stejně tak můžete využít, prostě klasicky napsat na WhatsApp, nebo ta slovíčka přímo namluvit, klidně jich může být víc, jenom ať je to zveřejnitelné 77 66 12 800.
1: A já myslím, že tohle zveřejnitelné je, protože Jirka napsal přítel, noženky a bordel. Jo, a Klára píše jejda, že používá úplně nejčastěji.
0: Jinak WhatsAppoví měli asi 4 nebo 5 příspěvků na téma, které už jsme uzavřeli, totiž Lenčina barva halenky, takže k tomu už se vracet nebudu.
1: Never ending story.
0: Takže prosím vás, jenom já, protože vím, že už jste vzhůru, jo? Takže ještě jednou 3 slova, která plus minus používáte nejčastěji, no.
1: A Hanča ještě píše ty vogo, kokáš, betelný a zbytek bych nepublikovala.
0: Tak to je Brno, ne?
1: To je Brno, ale kokaš, nevím, co je. Doufám, že to není něco zprostého.
0: A není to jako, že někam koukáš? Jako, že se někam něco koukáš?
1: Jo, takhle.
0: Psáno kokaš?
1: Kokaš, no. Ale možná jo, možná jo.
0: Hantec, vydrž, možná, že to mají nějaké to domácí. Ježišmarja, jo, tak nic, dobře.
1: Je to to

0: si myslím, že
1: ne,
0: to
1: ne, bílé. Ne, může to být kokeš, čili kokain? Nebo drogy taky?
0: Teď jsem to řekla.
1: Jo?
0: No a mě to napadlo hned jako první. Ale proč by Hanča používala nejčastěji tohle?
1: Ne, ale víš, jak se to občas používají taká ta domácí slova a výrazy pro něco úplně jiného, že jo? My třeba po ránu říkáme, že máme koma. Teda o některých lidech, kteří se nevzbudí ani po dvou hodinách, jo? Takže...
0: Jo, ale Hanča píše celkem srozumitelně.
1: Jo,
0: takže
1: takhle
0: se
1: přesvědčuje, že si vypadá podobně, jestli nemá profilovku z ulice a tak dále. Nový den má 6:48 a my si zajdeme na kave a dobrou krmi.
2: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
8: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
9: Když někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
10: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
11: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: 6.53, Rádiočas, Lenča, první hodinka, máme tady první příspěvky, díky bohu za ty dary, chtěl jsem říct, a takhle, vidím jeden mluvený, tam to jsem byl v pořádku, ale ten druhý už tam bylo slovíčko, které bych asi říkat neměl, i když po mém dnešním výkonu nevím. Tak co Evička, mimochodem tři slova, která plus minus používáte nejčastěji, jo?
1: Ahoj, tak co se týká těch slov, tak já bych tam dala kdysi, kdyby a vím. Ahoj.
0: To bylo jasné a stručné. Mm-hmm. Dobré ránko přeju Leni a rádio. Moje slova jsou jdu na to, potom do.
2: Ano.
0: Mm-hmm. A hotovo. Ale mimochodem to nebylo do p, ale do ř, jako hezky po česku. Takže tak.
2: Jako do... No, tak, Řecka.
0: No ne, vlastně ono je to, pokud se nepletu, to je oficiální jako zdravotnický výraz, jako část zadečku, že jo? Takže
2: jo,
0: do ř.
2: A je to dokonce i to, ne?
0: Ale je to prostě zní to divně, když se to řekne. Já vím, že to zní divně i po té, co jsem řekl před půl hodinou.
2: Ale Řitka je i vesnice přece.
0: Hele, na Vondráčka tam bydlí.
2: No, vidíš.
0: To nevíš? V Řitce, ne. U Prahy, no jasně. Kdy to se dělali fóry, vidíš, že desítky let a je tam prostě pro boha.
2: A je tam doteď.
0: No to občan s velkým O, no jasně.
2: No tak, takže pište nám tři slova, která používáte úplně nejčastěji na WhatsApp, na Facebook, teď už aktuální zprávy a Honza Gavelčík, a nebo ne?
0: Jo, mám si mačka čudlíky, jo, dobře, fajn.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
6: Hned dva dopravní problémy řeší policisté na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína. Vážná nehoda se stala v obci Branka u Opavy. Srazila se tady dvě osobní auta. A problémy jsou taky v obci Vrchy. I tady bourali dva osobáky. Dále se zdržíme na Zlínsku u obce Ludkovice. Na výjezdu na Zlín tady osobní auto srazilo srnu.
0: Mimochodem, nemůžu se nezeptat, nebo spíš nepřipomenout. Honzi, čerstvé zprávy připraveny, všechno víme za 4 minuty 7, ale jak jsem to slyšel, tak Lenča dorazila na čas, tak, ale nebylo by to tím, že by princezna ráno spala a ještě se líčila a podobně, ale poslala mi fotku z cest.
2: Ano.
0: Od Saprády a čas, co na těch cestách bylo a jak to teď teda vypadá?
2: Ne, to se občas stane, to já už jsem zvyklá, protože já jezdím přes Polanku z Příbora do Ostravy. Mimochodem, ten provoz byl trošičku silnější, takže si myslím, že dnes je ten den, kdy se sem všichni nahrnou zase za pracovními povinnostmi. Mm-hmm. No a v Polance je to takové vždycky 50-50. Buď člověk projede úplně krásně, anebo se tam sekne na železničním přejezdu a on je takový nevyspytatelný v tom, že někdy jsou ty závory hodně dlouho dole, anebo třeba se jenom lehce nadzvednou a zase padnou, jo. Takže tam člověk třeba může 10-15 minut klidně strávit a já jsem tam dneska těch 10 minut strávila.
0: Což mi připomíná od té doby, co tu pracuješ, teda dejme tomu jakoby v té ranní dvojce rok a nějaké drobné, tak čtvrté nejčastější slovo, které používáš, je právě Polanka.
2: Jo, ano.
0: Honzi, co je nového?
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Vláda počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Obyvatelé na Pajedel můžou hlasovat o budoucnosti města. Hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Dobré úterní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Za týrání zvířat bude hrozit až roční vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou schválila vláda. Za trestný čin má být nově považováno i bezdůvodné usmrcení domácích zvířat. Kabinet taky plánuje obcím nařídit kastraci opuštěných koček.
5: Morava aktuálně.
6: Bohumín a Kopřivnice chystají další obytnou výstavbu. Zástupci měst si proto vyměnili zkušenosti. Například Kopřivnické zajímala lokalita Petra Cingra, kde se místo starých domů budou stavět rodinné domy. Pokračuje mluvčí Bohumína Jana Končítková.
7: My jsme se naopak zajímali o developerský projekt Kopřivnice Západ, který počítá s výstavbou zhruba 120 bytů prostřednictvím soukromého investora. My připravujeme podobnou lokalitu na Panském 2, kde v příštích letech vznikne nový domov pro seniory. Ve hře je také možnost doplnit území o další typy bydlení, například řadové domy nebo menší bytové domy.
6: Obyvatelé na Pajedel rozhodnou o budoucnosti města. Letos můžou v rozpočtu vybírat hned ze 4 projektů. Lidé můžou hlasovat od 1. května, a to buď elektronicky, odevzdáním hlasovacího lístku na podatelně, anebo zasláním hlasu e-mailem.
5: Rádio Čas Sport.
6: Hokejistou sezony byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Opora Dynama na gala večeru v Praze převzala hned 4 ceny. Taky dneska se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude jasná až skoro jasná, místy polojasná a namíříme 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy, po 7. pokračuje úterní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: Poslouchejte.
1: Krásné ráno, v rámci dnešního tématu nebo dnešní otázky na Rádio Čas začnu cizím výrazem a v podstatě hned na úvod bych řekl, že my se snažíme o opak. Nejčastější slovíčko nebo slovo roku 2025 bylo spíš sousloví výraz rage bait. Říká ti to něco?
2: Není to takový ten titulek nebo něco, na co se hodně kliká? Ne, to je clickbait,
1: ale ragebait vlastně s tím souvisí, no. Protože to je takový ten obsah hlavně na sociálních sítích, který je záměrně vytvořen k tomu, aby vzbudil emoce, negativní emoce, hněv, vztek, velké diskuze, následné akce a podobně. Jo.
2: Aha.
1: A jak říkám, my se snažíme o opak. Jo? Takže ragebait nikoliv, ale pohoda, pohodička a dneska se vás ptáme.
2: Jaká tři slova používáte nejčastěji? A já třeba můžu říct, že moje kamarádka z Příbora tak ta používá rys.
1: Ježmara, tu zdravím, to je fajn holka.
2: Skvělá.
1: To je jedna z mála jako z generace Z, která je spíš jako v duši mileniálka, dálo by se říct.
2: Ale naprosto úžasná, takže moc máváme Domče do galerie Zikmunda Freuda. Já jsem úplně mimo.
1: Ne, v pořádku. Já jsem ale na to myslel taky, protože u vás klepe na dveře Freudfest, pokud se nepletu.
2: Ano. Květnu, od 15. do 17. No. Takže moc máváme do galerie a jo, já už vím, protože jsem popletla tu galerii, J. McAdam Freud.
1: No. Jo, takhle, aha. No,
2: takže tam já jsem se zasekla.
1: To byla pochyba v přímém přenosu, ale už jsme našli cestu. Takže girl, si
2: Rys.

0: No, mohlo to být lepší, ale tak budiš. 7:03, Lenča, radím rádio čas. Jsem ti chtěl udělat antré.
1: Ano.
0: Ale já jsem to začal psát teď poslední 10 vteřin. S kávou v puse, s kaší v břichu, zdravíme vás do stolárny, taky k pásu, MHD i všude jinam, ale teď vyrazíme do pekárny. Tam chyběly nějaká slovíčka. Jsi říkala, že chci zmínit ještě pekárnu.
1: Pekaře.
0: Pekaře, aha. Takže počkej. S kávou v puse, v kaší v břichu... Máme tu typ obednáře.
1: Navštívíme pekaře.
0: No, bože můj, ano. Co je nového?
1: Já přemýšlím, co se rýmuje na pekaře, na čáře. Na káře.
0: Spíš ta kára. Když nechcete, aby vás...
1: odvezli na káře.
0: Zajdeme do pekaře, prosím tě, Leni, co je nového?
1: Volejte kvalitního pekaře. No, ne, já jsem zmiňovala, protože my jsme před chviličkou řešili železniční přejezd v Polance, kde já si občas postojím. A když jezdíte každý den ve stejnou dobu, tak se děje, že potkáváte ty stejné auta a ty stejné lidi na cestě, jo? No, takže já už mám vychytané, v kterou minutu mám vyjíždět, abych nepotkala v Příboře autobus, protože ten se špatně předjíždí. A teď se mi stalo, protože jsem vyjela dvakrát trošičku později, jelikož máme dva kočičáky, takže ráno je ta operativa trošku náročnější, že tady v Porubě jsem potkala pekařské auto. Je tam napsáno váš pekař, já vám můžu říct úplně přesně, co je tam napsané, protože to vždycky čtu.
0: Co studuješ vlastně?
1: Protože to studuju, protože to auto sjíždí stejně jako já a chová se na té silnice úplně normálně, jako úplně jede, prostě 80, úplně v pohodičce pan řidič, a jakmile si jede sem a zamíříme do toho kopečka tady k nám rádiu na ulici Francouzskou, tak ten pán jede prostě 25-30 na 50. A já už jsem v té cílové rovince, kdybych chtěla už dojíždět do toho rádia.
0: Zbývají 4 minuty do vstupu.
1: Zbývají 4 minuty do vstupu. A já nemůžu, protože on jede 30. A já chápu, že on má větší autíčko, že to je pekař, ale on jede normálně, já jsem ho viděla jet 80, takže on to umí.
0: Já mám stejný pocit, já jim říkám bludičky.
1: A já už nemůžu potom.
0: Já mám stejný pocit s bludičkama třeba v obchodě.
1: No.
0: Znáš, když jdeš a víš, kam jdeš a jdeš cíleně, jo? A před tebou se objevují, nebo oni fungují, jo, bludičky s košíkem a někdy taky s mobilem. A blokují ti cestu. Já říkám, je dobře, že nejsme ve světě komiksů, protože co se v mé hlavě odehrává, jo? Já jsem potom zpětně uvažoval, že oni neví, na co my myslíme, nebo ano, že chceme jít rovně, jo? Ale jakmile se to tam začne před tebou motat, i v Praze jsem párkrát narazil, ano, na bludičky při běžné chůzi, ano, městem.
1: A znáš takové ty bludičky, ale že toho člověka potkáš v tom obchodě ještě 4x, že se ti plete pod nohy vlastně neustále.
0: Moje máma je bludička, ale jiného typu. Není dobrý parťák, protože když jako vyráží s Vencou, myslím, že on už to vzdál a už se nebojí, jo? Ale máma se na něj odpojí a zajde do uliček a třeba vrátí se až za 3 dny, když to přeženu. Jo? A ona ví, kam jde přesně, jo? Ten instinkt jí volá, a tak Vence tam čeká, si počká třeba hodinu, ona se mu tam vrátí k tomu a podobně. No. Zatím můžu, ještě nejsou vzhůru. Jo?
1: Jo, no, potom zatím to. Je to dobré. No, takže já zdravím pana pekaře a z jednoho obchodu, který se nejmenuje Jablko, ale jinak, a chtěla bych ho moc poprosit, jestli by mohl jet aspoň 40. Protože já už jsem se naučila být v klidu za autobusy, za rádionkami, na železničním přejezdu, protože ona ta cesta do práce může být taky velký stres, tak já jsem pořád v klidu, ale jakmile tady v tom kopci chytnu tady toho pána, tak šílím úplně.
0: A čistě teoreticky není možné, je to velké auto?
1: Ne, právě že ne, to je takový...
0: A nemůžete mít někde jako kádinku s domácím kváskem? Že může žít jenom opravdu 25 km v hodině a že kdybys jako prostě na to já typuju, tak mě ne...
2: Snídaně hotová! Úsměv připraven! Volume doprava! Dobré ráno, Moravo! Radim a Lenka na rádiu Čas!

0: 9 minut po 7 s Lenčou a Radimem, chtěl jsem říct, probouzíte se, ale můžete s námi usínat, můžete s námi ležet v horké vaně, pokud máte ten čas přepich jako dopřát si to a tak dál. Prostě cokoliv. Máme tu dva resty, ale to jsou velmi příjemné resty a všechny budou odbaveny do konce naší směny. Za prvé, jenom připomínáme, že 1. máje, tedy 1. května jsme vyráželi s našimi sluníčky do ulic Moravy a Slezska. Tam jste se fotili vlastně s takovou úžasnou májovou proprietou nebo s naším sluníčkem a bojovali jste, protože jste potom jakoby ty příspěvky nazdílili, označili Rádio Čas, bojovali jste o co? Víš to? O dva volňásky na mega koncert Rádio Čas.
1: A teď já to vím, no jasně.
0: Hele, protože to je velká akce, tak teď už jako člověk si rád zasoutěží, tak po 8. hodině prozradíme majitele, a teď posledně neřekneme jména, ale názvy vašich účtů, instagramových účtů. Nicméně, a teď se tě zeptám, nevím, jestli víš nebo nevíš, a zatím prosím tě hlavně neprozrazuj nic, co ty jako lotoče?
1: No, já jsem milovala řetízkáč a houpačky do té doby, než se něco stalo v mém těle.
0: Já mám taky do té doby.
1: A pak už jenom vidím řetízkáč a chce se mi zvracet.
0: Já jsem zbožňoval kolotoče, zvládal jsem bez problému cestu autem a zhruba v 25 letech, já vím, že to je divné antré k tomu, co za chvilku řekneme, jo, ale zhruba k 25 letech Anenská pouť, Kravařů u Opavy, centrifuga. A změnil se mi život.
1: No ano, jo? Ano, to přijde s věkem.
0: Já jsem tam šel úplně šťastný, ještě s kamarádkou Simčou, to si pamatuju. Sepsal jsem závěť tam nahoře, vrátil jsem se dolů úplně bílý, ale jak říkám, člověk je potom tak hodný. Ale tak hodný, až se mu potom jakoby všechno vrátí, všechny ty žaludeční šťávy na správné místo. No. Takže řekneme to takhle, nás dvou by se dnešní tajné úterý jako moc nedotklo, ale vás, lidi moji.
1: Ale vy, kdo si rádi hrajete, to můžu prozradit, ne?
0: Teď už jo, no.
1: A kdo máte rádi velkou, ale opravdu velkou zábavu, tak vám se to bude hodně
0: líbit.
1: Máte
0: přilepené všechny vnitřnosti na svém místě, ani nehnou se vám ani opít, jo? Takže,
1: tak to budete nadšení. Boha. To budete nadšení.
0: Jako cena se mi to líbí moc, teda. Jo?
1: Mě taky.
0: Tak jo, už jsme vás jako napěli jako šandy? Říká se to dobře, napijali jako kšandy?
1: No, říká se, že jsi napnutý jak kšandy.
0: No ale právě to ohbí toho mého slovesa.
1: Napijali bych řekla, že to možná
0: napnuli.
1: Jaké... Napnuli, no.
0: Už jsme vás, no a to zní divně. Já si budu stát za tím, že jsme vás napijali jako kšandy a za chvíli se dozvíte víc.
2: Hity, které milujete.

0: Nemůžu se nezeptat, Lení, jaká byla tvorba dnešního Víš, nevíš, přesně řečeno, jestli je 5.5., takhle dobře se to pamatuje, ale jestli je to silné datum na události nebo na lidi.
1: Tak na začátku, když jsem procházela ty události, tak se mi chtělo plakat a říkala jsem si, že zase budu hledat někde
0: improvizovat.
1: Improvizovat a dávat otázky, jak se tká len a podobně. Ale nakonec ve finále to vyšlo moc pěkně, takže výborně. Paráda.
0: Výsledek už za chvíli, přivoláme i Honzu Gavelčíka, ať mi s tím trošku pomůže. Bylo 7:45 a co by to bylo za ráno bez dvorního astrologa Milana Gellnera. Tady je.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem velmi dynamickým. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné vítané, tak i ty opačné. Ty problémové budou slabší a týkat by se měly porušování zákonů, ujednání a pravidel. Ty pozitivní pak vypovídají o schopnosti realizovat záměry a také o skvěle fungující intuici. Co se týká jednotlivých znamení, tak Střelci mají naději na nějaké společenské či profesní ocenění. Berani budou mít tendenci k necitlivosti či milostným úletům, ale vy by si sami sobě mohli stát v cestě. Pany mohou zažívat bezdůvodné pocity štěstí. Kozorozi dnes budou velmi kreativní a víci budou mít chuť slavit či nějak jinak si užívat života. Blíženci se budou cítit nejlépe při jakékoliv komunikaci. Váhy mohou snadněji podléhat svodům a vodáři budou mít zřejmě den docela náročný. Ryby budou překvapovat svou otevřeností. Hradci mohou inklinovat k zásadním změnám a štíři budou pociťovat zvýšenou chuť na sex. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na moje hruska.cz.
11: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Děkujeme, fajn.
2: A taková krásná pravda.
1: Čeká, než to vždycky vymáčkne. S námi, teď nemyslíme Honzu, ale jakmile si člověk popíše něco v nějaké písničce, tak má potom pocit, že to je delší a delší. Dlouho čekáme na konec u Passengera, ale jinak skvělý song. Kolega Honza Gavelčík ve studiu s námi. Ahoj Honzi.
2: Hezké ráno, přátelé.
1: Počasí venku asi dělá radost, ne?
2: Já si myslím, že určitě.
1: Jo, je to pořád příjemné. Honzi, je to překvápko, nevím, jestli jsi nás slyšel vedle v redakci, ale zkus vyplodit nějaká slova, slovíčka, která opakuješ opravdu, ale hodně, hodně často.
2: Asi slovo prostě jsem zjistil.
3: A taky přátelé.
2: Přátelé.
1: A fenomenální.
2: A tak to už ne.
1: Už ne.
3: Jo.
2: Fenomenální jsem dlouho nepoužil.
1: No. Ježišmar, tak to
2: ne, totiž já většinou, když to použiju, tak málo kdo ví, co to znamená.
3: Fakt?
2: Jo.
1: Jakože to je jiný význam, než to všichni vnímáme, jo?
2: No, on to má asi správný význam, ale pro mě slovo fenomenální je něco, co obsahuje možná víc, než si myslíme.
1: Hodně důležité slovo, ano. Prostě. Tak jo, tak dobře, tak píšeme si. Vypište taky, klidně nahrávejte i audio, naše WhatsApp číslo je
2: 776612800.
1: Tak Honza, je tady velká výpomoc, protože dneska se ptá Lenča, jinak krásné 5. májové ráno všem, Klaudím zvlášť.
4: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
3: V roce 1260 vojevůdce Kublaj Chán se stal velkým chánem a převzal vládu nad celou jakou říší?
2: Chánskou.
1: Osmanská říše.
3: Napovím, no. Že v této říši a v této zemi se nachází poušť Gobi.
5: Takže to Turecko nebude.
2: To je nějaká Afrika se tím pádem.
1: Já už jsem byl připraveno tu, jakoby a podobně. Ajajaj, zeměpis. Toto, i kdyby zdal nápovědy, tak to bude typovačka. Moc nemám rád, jako když se něco uhádne z nápověd. Jako. No dej nám.
3: Dobře, tak jo, tak vám dám nápovědy.
1: Nebo ještě něco o té zemi třeba.
3: V Ázii se nachází.
1: Ne, to ne, jako něco víc o té zemi.
3: Já vám dám ty nápovědy,
2: tak já myslím, že to bude Afrika, není, dobře.
1: První písmeno té země.
3: Takže za A to může být Mongolsko, za B Kazachstán, za C Uzbekistán.
2: Tak já zkusím to Mongolsko.
1: Já dávám Kazachstán.
3: A je to a Mongolsko.
1: Jo, tak.
3: Je to Mongolsko. Jak se jmenuje hlavní město Mongolska?
2: Tak zeměpis po druhé, dobře.
3: Ale rádě to asi
1: je
3: ví.
1: Je to U?
2: Jo.
3: Je to U?
1: Je to U?
3: Řekni dál.
1: Ulanbátor?
3: Ano.
2: Ulanbátor.
3: To si ale skvělý, to já jsem, to bych nedala dohromady. Ale měla jsem krásné možnosti, můžu vám říct ještě možnosti. Astana, Bišek a Ulanbátar.
1: Myslím, že řekneš to Ulanbátar, radiátor a podobně.
3: Krásné. V roce 1494 Krištof Kolumbus na své druhé výpravě do Nového světa přistál na Jamajce a nárokoval jí pro španělskou korunu. Když jsme u té Jamajky, jak se jmenuje posádka jamajského bobu? Dáte dohromady alespoň 2 až 3 postavy z filmu Kokosy na sněhu?
1: Já znám pointu, vím, o čem je, vím, že na základě skutečných událostí, ale přiznám se, nikdy jsem ho neviděl.
3: Ty jsi ho neviděl? Oni tam na to mají i básničku, jak ji naskakují.
1: Já znám
2: to taky neviděl,
1: takže to si jako dáme, to nám klidně prozrať a dej to jako tip na krásné letní večery.
3: Naprosto geniální film z 90. že?
1: Ano.
3: O jamajském bobu, který se zúčastnil zimní olympiády.
1: Ale opravdu se zúčastnil, jo, bobci, no.
3: A postavy tam byly Deris, Sanka, Jul Junior a Irvin Blitzer.
1: A děkujeme.
3: No. Oni to měli jako básničku, když naskakovali do toho bobu. V roce 1891 The Music Hall, dnes známá jako Carnegie Hall, byla slavnostně otevřena prvním veřejným koncertem. Kdo ho dirigoval?
2: 1991, kdo dirigoval
3: 1891.
2: Koncert?
3: 1891.
2: Aha, Antonín říkal.
3: Dobrý tip. Ne.
1: Ne. To nebyl Dvořák?
3: Ne, Carnegie Hall.
1: No já, nepozor, to on jako fungoval v tom v New Yorku, tak to jsem teď myslel, že jsem měl správně, aha.
3: Tak já doufám, pardon, že mám správnou informaci,
1: ne,
3: ale...
1: Ne, ale jakoby, jako vím, že tam pobýval jeden čas, pro
3: no,
1: boha.
3: No, může být.
1: Aha, tak někdo jiný, tak... No tak
3: no, řekni
1: nevím,
3: to.
1: Čajkovský?
3: Ano.
1: Jo,
3: Petr Iljič.
1: Já už jsem si předtím dal jako bot za toho, ale ty jsi pohrdala úplně tím pohledem. No, jako.
3: Okay. V roce 1944 byl propuštěn z vězení autor tohoto citátu. Kdo to byl? Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.
1: Z českého vězení? Jako bylo to tady? Co je?
3: Teď to je tak známý citát.
1: Já ho neznám.
3: Fakt?
1: Lení, počkej, to je tobě známý citát.
3: Opravdu?
1: No, jasně.
3: Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.
2: Tak to bude nějaký hrdý...
1: Lenča dneska hodně pohrdá.
3: Ne, jak když nepohrdám.
1: Přiznám, jako, ne, to fakt neznám.
3: Nepohrdám.
2: Nějaký hrdý občan prostě. Nějaký spisovatel asi.
1: Ne, počkej, napadl mě jakoby jeden člověk, ale ten byl popraven, takže to ne. Ve 44. ve válečné době byl propuštěn z vězení, ale dobře, tak jako v těchto vodách?
3: Mám to prostě tady...
1: Jakoby v těchto vodách, jako je to tu zemský autor, nebo
3: ne.
1: Někdo, ten je, aha, tak světový.
3: No jasně.
1: Byl ve vězení v roce 44.
3: No.
1: Ve válečné době.
3: No.
1: Tak řekni mi nějaké indicie o něm, mě to baví, já jsem hravý. Nedávej mi ABC, řekni mi ještě něco o něm.
3: Co ti máte?
1: No ne, protože tak jako když znáš citát, tak znáš i autora, ne?
3: No tak znám autora.
1: Aha.
3: Tak počkej, tak co...
1: Počkej, za co tam byl? Ve vězení. Za své jako názory?
3: Tak on byl jeden z největších duchovních vůdců Indie.
1: Muhammad Gandhi.
3: Ano.
2: No, tak teď mi to taky cinklo, že to bude Muhammad Gandhi.
1: Bože můj.
3: Jo, a není Muhammad, on je Mahatma.
1: Ne, Mahatma. To já jsem tam začal jako a pak jsem hledal, jo. Tak
2: Mahatma
1: myslím, že
2: Gandhi.
1: Jsem šel do jiné země. Bože, Lení.
3: Muhammad Gandhi.
1: Pocit, to tím nejhorší, víš, nevíš, jaké jsem kdy měl, jako u mě. Já jsem strašně
2: Já mám pocit, že už jsme tady 10 minut.
3: Asi jsme. Dobře, rychle jdeme dál.
1: Lenča je strašně hrdá na to pátého.
2: Jo, ale to je paráda, ona fakt jako se úplně usmívá, září štěstím, to je krásné.
3: Dnes slaví narozeniny i zpěvačka, kterou prosím poznejte podle indicí. Mm-hmm. 19, 21, 25, 30.
1: Adele.
3: Já.
1: A 38.
3: No a dneska taky ještě jeden oslavenec, ten už je z těch českých luhů a hájů.
6: Pes je stroj na lásku.
2: Počkej, herec na Pustevnách jsem ho potkal, protože tam slaví vždycky plešatý, takový trošku výstřední, Vašut. Marek Vašut, je to on.
3: Je to Marek Vašut. No to je všechno, gratuluju, byli jste úžasní, skvělí a byli jste superkalifragilistikexpialidózní.
2: Tak to bylo krásné.
1: Honzo, hodí se teď, že to bylo fenomenální?
2: Ne.
1: Já taky myslím.
7: Rádio Čas. Hity, které měly

0: Punto.
1: Nějaká zima, ještě do zvuky víš, nevíš.
2: Ale ty jsi byl skvělý.
1: Ne, hele, ať se chováme jakkoliv, ať máme jakékoliv emoce, když jakkoliv to nestříhají, tak mě baví, jak to chystáš, jo? No, jako člověk se dozví hodně. I o sobě a podobně.
2: Je to takové hodně seberozvojové, ano. Když chystám víš, nevíš.
1: A mám pocit, jakože už to říkáme napříč asi 2 roky s různými dalšími kolegy, asi bychom opravdu měli dobře, teď asi ne, teď to budou pak ty prázdniny, ale po prázdninách fakt někoho přizvat z posluchačů Rádia Čas, ať si to taky vyzkouší naživo, no.
2: No, anebo alespoň třeba přes telefon, nebo tak, ať se to vyzkouší, že?
1: No, telefonu je to takové, už si jako jistější v tom svém domácím prostředí a nevíš, kdo tam s tebou sedí, jo, jestli tam 3 lidi budou radit a podobně. Nicméně 7:34 Lenča radím hity, které milujete, co je nového?
2: No, podíváme se do světa filmu a filmových cen, filmové akademie Oscaři, a je to teda krok, který mě velmi potěšil,
1: povídej,
2: co teďka se udělalo nebo zavedlo. Americká filmová akademie totiž oznámila, že od příštího roku nebudou moci o Oscary soutěžit herecké výkony ani scénáře vytvořené umělou inteligencí. Prostě AI se nebude moct zúčastnit předávání Oscaru.
1: Díky bohu za ty dary.
2: Ano, no. Dokonce je tam i pravidlo, že scénář, podle kterého ten film je natočený, tak musel napsat člověk, takže budou třeba požadovat i dodatečné informace, nebo budou to nějakým způsobem ověřovat, a opravdu zůstane tahle cena uzavřená, nebo spíš jako připsána pouze lidem a lidským hereckým i psacím výkonům.
1: Je pravda, že v poslední době takzvaného našeho scrollování, ať už denního nebo nočního, občas narazím na něco, kde mi vůbec nedocvaklo, že koukám na umělou inteligenci, tak z toho je mi mrazivo. A ještě víc, my už jsme to kdysi pouštěli jako ukázku, protože já si vždycky jako chystám, když někam jedu, Brno, Praha a podobně, tak si dělám vlastně jako playlist. Vždycky si stvořím takové malé album, které poslouchám, a už jsou moje regulární, ale celá alba, nejenom jedno nějaké výjimečné, ale regulární celá alba, kde prostě najdete tu jako tu muziku nebo ten žánr, tu náladu, kterou potřebujete, od těch fejkových jakoby umělo inteligenčních interpretů, a je tam to neuvěřitelná skladra.
2: A už to skoro není poznat, dřív to bylo ještě takové, že prostě člověk tak jako slyšel, že je to nějaké, že?
1: Kamarád mi teď poslal, říká, to je nová spolupráce, já jsem neviděl, že tvoří Imagine Dragons duet s Adele. A no, tak já jsem ho to nechal doposlouchat a říkám, Marťo, je to můj kamarád Marťa, jo, přitom jako on říká, že to úplně, to je AI prostě stvořil. No. Jako Adele, ta byla poznat hned, ale oni ne, jo.
2: No.
1: A vypadalo to jako hodně taková drsná rocková balada, silná hlasy.
2: Takže pozor na to, takže vlastně tam, kde se můžete spolehnout na to, že tam skutečně budou pouze lidi, tak jsou Oscaři a Rádio Čas.
1: No.
2: Prosím.
1: Zatím vám ještě neřekneme, jak nás vytvořili, ale...
3: Dobré ráno, Moravo.

0: Ze Slovenska, ze světa, hity, které milujete i 5. májové ráno s Lenčou a Radimem. Hele, tak jako své výsledky to má ta naše víš nevíš, i když jako s různými pocity z nich odcházíme. Zdraví... Počkej, jo, aha, tam...
1: Hodně štěstí, zdraví.
0: Nějaká slovíčka tam chyběla, ale já to přelouskám. Nebojte se, Romano, já to přelouskám. Zdravím, asi ráda vás poslouchám. Romano, jsem chtěl psát a bylo tam zdraví, ráda vás poslouch.
1: Dobře, chápeme.
0: Dnes mi teda dáváte, dostala jsem takový záchvat smíchu, že jsem musela zastavit auto, děkuji, že jste, bylo to v 7.38, to znamená do zvuky asi víš, nevíš, s dnešním datem a podobně.
1: Tak dneska jsme k našim zápichům ve víš, nevíš, ke Quasimodovi a Desdemoně přidali Muhammada Gándhího.
0: Muhammad to byl, že? Muhammad, jo.
1: Mahatma.
0: No ne, Muhammad v tom zazněla ta odpověď,
1: Muhammad,
0: tak to myslím.
1: Ano, ano.
0: Co ty řveš po mně, Lenko Líšková?
1: Já jsem věděla,
0: a navíc jsem to neřekl ani já, jakoby.
1: Ne, neřekl.
0: Ne, ale byla to teda jako... Mimochodem se stříhal jsem to tak, jako že jsme zavoli, ale bylo tam i pár správných odpovědí.
1: Ne, Ráďa perlil, opravdu. No, ne, ty si to dal úplně na pána. Já bych vůbec nedala Ulan-Bátar. Nedala bych ho, prostě nedala. A Ráďa... Já jsem řekla Mongolsko a on hned Ulan-Bátar.
0: Já mám pocit, že my navíc jako v tu chvíli tak procházíme takovou tou hvězdnou bránou a jsme v nějakém jako mikromomentu, to pocitově trvá jako 2 minuty, ale potom, když to stříhám, tak já tam vidím 20-minutový záznam, jo? Jo, protože občas my se i zamyslíme, úplně zapomeneme, že jsou tady třeba kamery, televize, relax, nebo tak přemýšlíme. Řekni ještě něco, ano, ještě ano, ano, ano, ano.
1: Občas se tak zapomeneme, že jsme v rádiu. No.
0: A baví vás to, baví vás to.
1: Protože my máme pořád pocit, že jsme vlastně s vámi, ať už v tom autě, nebo doma, když si připravujete ranní kávu.
0: Pořád jsem přesvědčený a teď trošku zvážním a mám pocit, že to je tak, jako i když se tady školí noví kolegové, že jakmile zapomeneš, takže je to správné. Protože jakmile si hraješ na moderátora, tak je vždycky něco špatně. Takové malé poselství.
1: To bylo hluboké.
0: Malá filozofie, no, ale moje vlastní zkušenost.
1: Filozofické okénko.
0: Mám, ale než bych to vyhledal, to už by zase bylo pryč. Není co je nového, jenom takhle ten světem
1: tak
0: ještě.
1: Tak podíváme se do světa ještě teď a necháme si ten vstup zase na 20 minut nebo až za chvilku.
0: No dobře, tak jo. Mimochodem tohleto, to znamená vždycky výtku, že chce mluvit až potom, jo? Ale jakože nadává na výběr.
1: Pravda.
0: Zdravím Marťu.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Jenom připomínáme nejenom ráno, ale celý den 5. májový na Rádio Čas. Napište nám tři slova, která tak nějak plus minus používáte nejčastěji, tak aby to bylo zveřejnitelné. Využijte jak Facebook, tak WhatsApp číslo 776612187. Jinak hezké ráno. Spojili potom nějaké slabiky. Jinak hezké ráno za 9 minut 8 Lenic, co je nového?
1: Já mám říct, co je nového. Jo. Teď vlastně jo. Ráďo, ale já tě mám ráda.
0: Já ti řeknu k tomu tohle, ale Lenka ne, ale řekl to moc hezky.
1: Tak. Já jsem, prosím vás, já jsem si na to vzpomněla, že jsem říkala, že to řeknu až teď.
0: Aha.
1: A myslela jsem si, a víš, co jsem udělala?
0: No, odešla si.
1: Ne, my jsme se potom ještě zapovídali.
0: Ano, ano, ano.
1: A já jsem ten článek zavřela, protože dala jsem si ho do škatulky, už jsme o tom mluvili.
0: No nicméně osa toho, jakoby o čem to bylo?
1: Ne, jdeme se podívat do Londýna, kde jeden fotbalový fanoušek jel na zápas a protože dostal hlad, tak si vyrobil na palubě vlaku steak. A zajímavá je ta příprava, že k tomu použil žehličku na vlasy.
0: Já jsem čekal, že tam třeba nějaké části byly rozpálené a podobně, jak to bývá jako v horkém létě a podobně, žehličku na vlasy.
1: Normálně měl takovou čtveratou žehličku na vlasy, mezi to hodil plátky masa a takhle krásně si ten steak připravil.
0: Lidi umí improvizovat, no.
1: No, naštěstí nešla kolem posádka, protože myslím si, že by se jim to moc nelíbilo, ale vypadá to velmi pěkně. A já, když jsem četla nadpis toho článku, tak jsem si říkala, že asi byl ovíněn, nebo tak, že co se tam vlastně dělo. Ale ne, on vymyslel tenhle způsob, aby měl teplé jídlo s sebou a dřív totiž se živil jako šéfkuchař a měl i několik restaurací. Takže tohle byl takový jeho vylepšovák, jak si udělat kvalitní jídlo i na cestách a říkal, že to maso musíte v té žehličce nechat 20 vteřin a pak je úplně tak akorát propečené.
0: Teď nevím, dodáme takovou tu doušku, že to je zajímavost, ale spíš ne návod, protože ne každý bude mít asi zkušenosti šéf kuchaře, aby nám potom požárníci neozvali, že 5. května po 8. hodině ranní až do večera měli několik jako záznamů a výjezdu a podobně.
1: Ne, myslím si, že je to spíš taková hezká, vtipná historka. A on sám říkal, že je rád, že tam nešel někdo z personálu, že by mu to určitě zatrhli.
0: Spíš mi řekni ty, žehličky na vlasy a kulmy, protože jednak vím, že když jako špatně cuknete nebo se blbě hýbnete, tak máte popálené prsty. To už jsem jako párkrát viděl, ale občas taky jako když se to nějak špatně drží, nebo dlouho drží, tak jako jsou slavná virální videa a podobně, tak je...
1: Popálené prsty jsou ještě to nejmenší, no. Můžeš si úplně odrovnat vlasy.
0: Pozor, taky ještě uši hodně, jo, když se zapomeneš, tak jako si to ucho tam jako s sebou vezmeš.
1: A nebo si upálíš celý pramen.
0: No, říkám.
1: Já moc s tím nemám zkušenost, protože já jsem úplně levá na úpravu vlasů a já jsem jednou v životě jsem se snažila naučit se udělat si vlny pomocí žehličky.
0: Takzvané plize a file, ano.
1: Plize a file jsem se snažila na té hlavě naučit. A moje kamarádka kadeřnice se mnou strávila asi 2 hodiny. Já jsem měla úplně namoženou ruku, úplně bolely ty všechny svaly a nebyla jsem schopná to udělat, takže jsem to totálně vzdala.
0: Takže jako cvičení, jo, ale za výsledek neručíme. Tak no. Sportu zdar, za chvíli zprávy s Honzou.

0: Lenča Radim, Rádio Čas a před námi hodina, tedy kromě čerstvých zpráv s Honzou, která vám taky odtajní zatím pořád ještě tajné úterý. Je to takový dárek, který bude těšit nejenom speciální chlapy, nejenom speciální ženy, ale opravdu celou rodinu.
1: No a mohli bychom prozradit možná, že je to tak trošku za hranicemi.
0: Jako takhle, ne jako, že bychom si troufli na něco velmi odvážného, ale doslova za hranicemi. Můžeme prozradit, že do Polska se teď hodně zajíždí často nejenom za historií, ale taky za... Ani ne za kulturou, ale taky za...
1: Tady tímhle, co vám odstajíme už po 8. hodině raní.
0: Pokud se nepletu, byla tam, pokud ne jednou, tak dokonce i vícekrát kolegyně Denča a strašně chválila.
1: Jako, a Kristýnka taky.
0: Jo, že tam se opravdu jako zabavíš celý den. Takže poslouchat už za chvíli, za minutu 8 a hezký nový den.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Tento čtvrtek přivítáme na snídani náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou a ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Nehoda se stala v Ostravě na Dubině na ulici Vlasty Vlasákové na sjezdu na ulici Horní. Tady bourala dodávka s osobním autem. Stále jsou velké problémy na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Břeclavi v ulici Sovadinově a s komplikacemi musíme počítat i ve Zlíně na třídě 3. května. Tady se srazilo osobní auto s nákladním.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Výsledky kontrol nočních podniků jsou podle hasičů alarmující. Park v brněnské části Vinohrady čeká proměna. Fotbalisté brněnského Artisu zítra přivítají Příbram. Dobré úterní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Hasiči rozjeli rozsáhlou kontrolu nočních podniků a dosavadní výsledky jsou alarmující. Podle televize LTV Plus ukazují, že v řadě diskotek a barů chyběly anebo byly zablokované únikové východy. Některé stavby dokonce ani nebyly schválené.
2: Morava aktuálně.
7: Městská nemocnice Ostrava přichází s další novinkou. Tentokrát spustila robotickou operativu, která pomůže stovkám pacientů ročně. Více nám řekl ostravský radní Michal Mariánek.
8: Roboticky asistovaná chirurgie patří mezi nejmodernější metody minimálně invazivní operativy. Pacientům přináší zejména menší krevní ztráty, nižší pooperační bolestivost a rychlejší rekonvalescenci. Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou chirurgové provádět četrné zákroky i v anatomicky složitých oblastech.
7: Nový operační sál můžou využívat týmy z urologie, chirurgie i gynekologie. Brno bude zelenější. Vedení městské části Vinohrady nechá zrevitalizovat park v Bzenecké ulici. Po úpravách ho budou zdobit trvalkové záhony, které umožní lepší zadržování vody. Projekt počítá taky s výsadbou stromů a šachovými stolečky.
2: Rádio Čas, sport.
7: Fotbalisty brněnského Artisu čeká další domácí utkání. Už zítra v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z FK Příbram. Zítřejší zápas proběhne od 18 hodin v domácí ShipX aréně. Taky dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku plný sluníčka. Obloha by po celý den měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné a nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 8. pokračuje úterní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.
9: Hity, které milujete.
0: Máme 8:03, dneska je to hodně na téma slova slovíčka a já jsem ještě hledal jakoby v tom českém zázemí internetu nejhledanější slova roku 2025, tak ze slavných osobností to rozhodně byla Dua Lipa, hodně tomu pomohla, co si budeme povídat, i Eva Farná, jejich společné vystoupení a to překvápku na koncertě. No a ještě taky hodně jako vyhrával výraz, hlavně mladší generace, já nevím, jestli chápe, nebo ví svoje 6-7, že jo? 6-7, 6-7.
1: Ale já to vím, no. Ale já si říkám, kam se ta generace posunula, že za nás frčelo 6-9, ne?
0: Tak doufám, že pořád ještě frčí.
1: No tak když máš 6-7,
0: ale je to teda... Ale je to strašně nepraktické, je to takové otravné.
1: 6-7 je nepraktické?
0: Ne, 6-9. Je to takové, jako musíš mít energii a musíš dělat jogu, musíš dělat hodně jogu a podobně.
1: Já jsem chtěla v lidech, jako vlastně jenom
0: jo,
1: naznačit.
0: Pozor, aha, budeme dělat Leničku.
1: Naznačit
0: dobře, no,
1: a vzbudit jenom takovou lehonkou, něžnou představivost. Mm-hmm. A teď se mě vůbec neptej, co po tvém zásahu mám v hlavě.
0: No pověz.
1: No, to ani náhodou.
0: Vy jste to ještě neskoušeli, že? Nebo jako, ne tak Lení, tak o čem, povídej si se mnou, jako, jo? Neutop se mi, když piješ vodu. A tak jako co? Co máš v hlavě? Nebo se mnou chceš skutečně? Jako ty jsi to představila spolu?
1: Já si nechci.
0: Ne, jak děláme, pojď. 6-7.
1: Nikdo. Nikdo si nechce u rádia tohle představovat. Nikdo to nechce.
0: Můj.
1: Dobře, no, takže 6-7 je jedno z nejoblíbenějších slov. Mm-hmm.
0: Je úžasné, protože ani ti mladí to občas jako nedokážou vysvětlit, proč ten trend vznikl, nebo ono to vlastně znamená jako jednak for, ale takové jako ani tak, že jo, říkám to dobře.
1: Je to tak, no. Je to vlastně takové vlastně 42 zvyše.
0: Jo, pokud se nepletu, použil to kdysi v nějakém rozhovoru nějaký sportovec, když s ním dělali reportáž, někde se toho chytli a stal se z toho virál, který mám pocit, že přetekli do té 26.
1: Ano, no.
0: Dneska to máme trošku jednodušší, prostě se vás ptáme na 3 slova, která používáte vy nejčastěji, jo? Pokud jsou to 3 píp, píp, píp, tak napište klidně i tohleto, no.
1: Dobře, a napište nám to na Facebook, anebo na WhatsApp na 7766 12 800.
0: 805, no a prosím tě, ještě mi řekni.

0: Úplně logická otázka. Mimochodem 10 minut po 8 posloucháte Rádio Čas, Lenču a Radimem. Neuschneš?
1: Neuschneš. Líbali jsme se pod rozkvetlým vším, ale my se líbáme každý den, takže...
0: No, nicméně toho 1.5. je to symbolické, takže kde bylo to všechno? Bylo to v Praze?
1: My jsme byli ještě v Praze, mám pocit.
0: No.
1: Ano.
0: Prvomájový polibek, nejenom taková ta krásná vlastně partnerská tradice, ale taková časácká, doufám, že nová tradice v ulicích Moravy a Slezska, jsme objížděli pár stanic. Buď to jste se vyfotili jako pár nebo s naším sluníčkem, nazdíleli to na sociální sítě a důležité bylo označit Rádio Čas. Co za to?
1: No a za to jsme nabízeli dvě vstupenky na náš úžasný, geniální megakoncert Rádia Čas, který proběhne už 21. listopadu v Ostravar Aréně. A hlavně důležité je, že tam vystoupí kapela Europe.
0: Přesně tak a spousta dalších hostů. Kdo má radši své jisté, tak předprodej na cazradio.cz. Někdo takhle pokouší štěstěnou. A my víme, začneme prvním místem, už byla vybrána. Mimochodem, budeme říkat jakoby uživatelé internetu nebo Instagramu, prostě vaše Instagramová jména, takže tam trudu!
1: První místo, dvě vstupenky na Megáč získává Amélie Lyra.
0: Mimochodem, je to psáno dohromady a my jsme se shodli jako říct to třikrát nebo čtyřikrát za sebou, to je možná ještě jako náročnější než dolar, libra, rubl, jo?
1: Takže... jsem ráda, že jsem to dala jednou, Rádio, zkus to třikrát za sebou.
0: Amálie Lyra, že jo, říkám to dobře. Amálie Lyra.
1: Pěkně.
0: Já jenom připomínám, že před hodinou jsem to neřekl ani jednou, jo, to, že to jako nalejme si čistého vína.
1: Ale myslím si, že jestli nás Amálie poslouchá, tak teď má obrovskou radost a nemohla to přeslechnout, což
0: gratulace
1: je skvělá.
0: Gratulace veliká a ještě připomínáme takový druhý bonus, protože máme i druhé místo za to, že jste se krásně líbili. V podstatě takový balíček s merchem Rádia Čas a spoustou úžasných pozorností.
1: A ten získává někdo, kdo má instagramový profil Lenoška podtržítko UZH. Píše se to Lenochka.
0: V každém případě my si vás nakontaktujeme, jo?
1: Takže my si vás najdeme.
0: Gratulace veliká, hlavně, že jste neuschli a hity, které milujete. I dnes Klaudím krásný svátek.

0: nás tří.
1: Nejenom muzika, ale taky slova, slovíčka a dneska se ptáme ideálně na tři slovíčka, která jako opakujete hodně často. Soňa, WhatsApp Rádia Čas, zdravím Ráďu a Léňu, velmi často moje nervy. To je mimochodem taky jako náš výraz, takže to máme pozdrav z Uherského Hradiště a potom jedna audiospráva. Takhle, Jarka jich posílá jako v průběhu roku několik a myslím, že všechny byly slušné, tak já si to troufnu pustit, jo?
2: Pěkný den, Rádio Čas. Mám trošku víc dětí, takže u nás je to nech toho, pusu a jídlo. Mějte se krásně, hezký den.
1: Máváme, krásná. zlatá jste.
3: Objímáme, máváme a Janča píše na Facebooku něco podobného, mili ke mně. A teď nevím, jestli je to pejsek anebo dítě.
1: Mhm, anebo partner Milan.
3: Jo. A Maruška tady napsala, oh boy, že používá.
1: Oh, to zní
3: dobře. A ty taky ale používáš, oh girl.
1: Girl, to se mi hodně líbí, no. No, to přesně no. Tak, no. Oh boy jsem oh boy. V dlouho nepoužil. No nicméně, mili ke mně, čerstvé horoskopy.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
5: Úterý bude dnem velmi dynamickým. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné vítané, tak i ty opačné. Ty problémové budou slabší a týkat by se měly porušování zákonů, ujednání a pravidel. Ty pozitivní pak vypovídají o schopnosti realizovat záměry a také o skvěle fungující intuici. Co se týká jednotlivých znamení, tak Střelci mají naději na nějaké společenské či profesní ocenění. Berani budou mít tendenci k necitlivosti či milostným úletům, ale vy by si sami sobě mohli stát v cestě. Pany mohou zažívat bezdůvodné pocity štěstí. Kozorozi dnes budou velmi kreativní a víci budou mít chuť slavit či nějak jinak si užívat života. Blíženci se budou cítit nejlépe při jakékoliv komunikaci. Váhy mohou snadněji podléhat svodům a vodáři budou mít zřejmě den docela náročný. Ryby budou překvapovat svou otevřeností. Hradci mohou inklinovat k zásadním změnám a štíři budou pocitovat zvýšenou chuť na sex. Hvězdné úterý, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Ano, s rádiem Čas hrajeme hity, které milujete i takhle v úterním ránu 5. května.
1: Jinak u těch hitů ještě zůstaneme, my jsme zmiňovali obrovský mega koncert klasika Brazílie, Copacabana. Shakira, protože ta to úplně jakoby rozbila. Nicméně, protože jsme tak jako uvažovali, jako jestli to byl největší koncert nebo nebyl, nebyl. V rámci historie, a je to součástí článků, které vycházely a oslavovaly, že se jí to opravdu povedlo. Tady koukám na tu pomyslnou první pětici, jako těch největších koncertů své doby.
0: Já bych si tipla první místo.
1: Jo, to víš? Aha, to máme ukázku potom.
0: Já to nevím, ale řekla bych, jestli to nebyl nějaký Michael Jackson.
1: Nebyl, mě to taky překvapilo, přitom jako tu legendu známe, takže pátá, stejné místo Lady Gaga, místo čtvrté, a pozor, a ten je tam v tom žebříčku dvakrát, pamatuješ si na, on je hlavně instrumentalista Jean-Michel Jarre, když jako znám tenhle výraz, jo, tak poprvé hrál v Paříži a potom na místě druhém hrál, když měla Moskva 850 let výročí, takže tam bylo víc než 3 miliony lidí, jinak, no prostě já vám pustím to první místo. Ještě nějaký tip?
0: Jo, ještě k víni.

0: Říká se mu občas díky ušesu zpívající ananas. Rod Stewart.
1: Kecáš.
0: Rod Stewart, Copacabana, 94. rok silvestrovské oslavy a 3,5 milionu diváků. Jo.
1: Ale tak vlastně mi to nepřekvapuje, protože v současné době je mnohem těžší dostat lidi ven, než tehdy. To je moje teorie.
0: Počkej, ven odkud kam?
1: Z domu od počítače.
0: Jo, takhle no.
1: Na koncert.
0: Jo, protože dneska ty lidi byli vzácnější, že ano, to chtěli prostě vidět.
1: Tehdy se cestovalo klidně přes půlku světa, abychom mohli vidět toho svého.
0: A hlavně myslím, že to umocnilo právě, že to byly silvestrovské oslavy, že prostě jako lidi chtěli ještě k tomu pařit, kromě toho, že viděli jako známého interpreta.
1: Ale 3,5 milionu lidí prostě ti v zadní řadě přece fakt nemůžou vidět.
0: To vlastně de facto, když to řeknu, třetina jako České republiky, jako kdyby byla na té Copacabáně, to je neuvěřitelné.
1: Já vždycky, když je tolik lidí pohromadě, tak si říkám, jak jsou tam třeba řešené toalety, nebo když to musíš postavit už vlastně zvlášť město, ne?
0: Pod sebe, ne? Jako no. Myslíš, jako, že někdo, já se musím moc skočit, no a přijdeš po koncertu, ne? Se vrátíš zpátky.
1: Já jsem si říkala, že nemůžeš stát, že když jste v první řadě,
0: no.
1: Tak nemůžeš jít na záchod. No.
0: Ale hlavně, já nevím, jak to máš ty, ale když jsou to hodně důležité věci, nebo takové to, co je zásadní, tak jako já mám nějakou překlopku a že to tělo vydrží, že si to nedovolí. A
1: já jak kdy teda, někdy
0: já
1: fakt
0: vím,
1: musím.
0: Já vím, no. To
1: ale představuju si, jak jsem v tom kotli, prostě v té první řadě na té šekyře.
0: Já bych to v tom kotli, zvlášť kdyby měl sukínku, jako já bych to možná risknul.
1: To nevím. A pak přes ty 2 miliony lidí, přes dovolením, promiňte,
0: ne.
1: Já se nemockočím.
0: Jakože risknul.
1: Jakože by se počural.
0: Ne, tak když máte sukínku, jak se nepočuráš, tak prostě čuráš. Leni, můžeš mi říct, co to řešíme, proč to
1: takže
0: otvíráš?
1: Takže prosím vás, kdybyste náhodou viděli Ráďu někdy na nějakém velkém koncertě na Copacabáně a měl by na sobě skotský kilt, tak víte, co to znamená.
0: A ten výraz znáte, to znáte i z bazénu a neříkejte, že neznáte, nebo z moře. To je takový velmi soustředěný výraz, když na tebe kamarádi mluví a ty takové to... Co? A to potom víte, že jo.
1: Takové uvolňující to je.
0: Amen. Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio
4: Čas. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Radio Čas. Radio Čas. Film Time na Radio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte. Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Radio Čas.

0: Hej, to byl dobrý nápad. Jsme si mali dali mol. To byl dobrý nápad.
1: Já vás uvedu do kontextu. Posloucháte Rádio Čas 5.5.8.31 a já jsem přišla s tím, že našla jsem takovou malou rozcvičku na rozproudění energie a lymfatického systému, která se mi moc líbí a ráda bych ji každé ráno cvičila. Jenomže já prostě ráno vstanu, mám teďka už dva kocoury, takže teď je hlídám, aby si nežrali z misek. Je to taková trošku jako horší operativa ráno, do toho se musím namalovat a do toho musím vyjet z toho Příbora, abych se dostala ještě do Ostravy a prostě už to nestíhám. Tak jsem navrhla Ráďovi, že bychom si to mohli zacvičit spolu. Mm-hmm. A teď jsme cvičili. A je to dobrý?
0: Tak naštěstí jo, protože já teda už jako čistě automaticky poslední rok jako ráno něco dělám, abych jako vůbec vyšel a podobně. Ne, protože jako některé stresíky se mi promítly do některých částí těla a podobně, takže jo.
1: Mám to stejně.
0: A myslím, že tak jako ze 70-80% je to proveditelné ve studiu, protože máme trošku strach jakoby o monitory a o sluchátka.
1: Aby jsme
0: jako
1: něco nezhodili.
0: Rukama, no.
1: Přesně, protože se mává rukama a uvolňuje se vlastně v podstatě úplně celé tělo.
0: No, tak si to dáme zase zítra.
1: Tak si to dáme, to je super, jo, já mám radost.
0: No.
1: No, já to ještě trošku upravím, protože paní tam má pár chyb.
0: Už cítím kyčel. A jo, jo, 3:30, abychom nezapomněli, už jsme to dlouho slibovali. Tajné úterý už nebude tajné a teď dobře poslouchejte, protože máme dva volňásky a jak už jsme naznačili do zahraničí pro všechny hravé duše, které nebyly na řetiskáči, asi takhle, jo.
1: Máme tady dva lístky do zábavního parku Energylandia v Polsku.
0: Pravděpodobně opravdu park horských drah číslo jedna na světě, podle jakoby speciální hodnocení lidí, kteří tam byli a byli velmi spokojeni. Konec konců i pár našich kolegyň navštívilo a celý den měli co dělat, že jo?
1: A opravdu se totálně vyblbnete, nejenom vaše ratolesti, ale taky vy.
0: energylandia.pl, kdybyste se chtěli podívat, Energy s Y, jen tak na okraji. A tak teď co pro to udělat? Dovolat se v rámci tajného úterý jako šestý nebo šestá v pořadí, to je první věc.
1: Na 7766 12800 volejte právě teď a ještě k tomu nám přidejte alespoň.
0: No hele, ne, dáme to jednoduše, když šestý, tak šest věcí, které jakkoliv souvisí s poutí nebo s kolotoči.
1: Cokoliv.
0: Prostě šest věcí, které vás napadne, ale slyšíte tuhle podmínku, my už to pak říkat nebudeme, jo? Takže můžeme?
1: Volejte právě teď.

0: Tajné úterý Rádia Čas.
1: Pozdravení na linku Rádia Čas, která zvonila jako o závod. Lenča, radím, kdo volá. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Eva.
1: Evi, zdravíme vás. Co pro vás můžeme udělat?
2: No, já bych chtěla ty lístky na Energylandy do Polska.
3: Mm-hmm.
1: Tak pokračujte dál.
2: Dobře, zítra zase zavolám.
1: Ne, pokračujte dál. Vy víte, co máte udělat všechno. Dovolala jste se 6.
2: No, dovolala jsem se 6.
1: Tak pokračujte dál.
2: Aha. No.
3: A byly dva úkoly, dovolat se a ještě jeden.
2: Mm-hmm. No, že chci ty lístky na tu Energylandy.
1: Evičko, ale my tyhle ty věci vždycky říkáme, pak říkáme tak, víte všechno a volejte, takže dvě. No. Vždycky se dovolat a vždycky nějaký úkol k tomu.
3: Ještě taky malinkatý úkol, víte ho?
2: No jste, asi ne, protože já už jsem
1: volala. Sluchátko hned, že?
3: Jajky.
1: Tajné úterý vždycky, takže nic vás nenapadá, nevypotíte nic, jo?
2: No,
1: nevíte.
2: Asi ne.
1: Dobře. Tak v tom případě, ať to máme fair, stejné, nebudeme už říkat, pravidla znáte, to znamená, Evičko, vy příště můžete kdykoliv zkoušet a vy ostatní, vy víte, že máte šanci teď a Lenča jenom určí pořad, jinak zdravíme, mějte krásný den, jo?
2: Děkuji.
1: Na shranu, no. Bohužel, no.
3: A pátý v pořadí, úkol tedy už neopakujeme, ale chceme ho slyšet, 7766 12800, dva lístky do Energylandie stále ve hře.
0: Tajné úterý Rádia Čas.

0: Tajné úterý Rádia Čas.
1: Krásné ráno s Rádiem Čas. Máme neustále hravou i v 8 hodin 42 minut, protože před chviličkou se nepodařilo to, co jsme si tak nějak usmysleli.
2: Co jsme si objednali.
1: A doufáme, že se to podaří právě teď s Ivankou. Ivanko, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Teď už slyšíme trošku víc klidu, předtím tam bylo docela živo, takže na mateřské nebo vypravujete děti někam teď?
3: Na mateřské a stáhla jsem si vás handfree.
2: Děkujeme moc. Tak prosím vás, proč voláte oficiálně, ať je to, ať splníme všechno v rámci tajné úterý?
3: Chtěla bych lístky na energii.

0: tě stačilo, jenom jako když se řekne pouť, jo? Já bych úplně první řekl kolotoče, vy jste řekla pivo, ale... Co si děkuju. Budeme, je to doma, je to doma.
1: Obrovská gratulace a musím říct, že když jste řekla to pivo, tak jsem si říkala, ano, správná maminka na mateřské.
0: No ne, ale
2: no, ano.
0: A potom řetí skáči je fakt i to zvracení, jako jo, to vlastně jste řekla takovou tu, jako, jak to jde postupně.
2: Takže já jsem to měla promyšlené, tu myšlenkovou mapu.
1: Ano, ano, a máte i zkušenost takovou už autentickou, třeba s dětmi nebo sama u sebe?
2: Ne, víte co, já od určitého věku 30+ mám pod sebe záchovy a držím se asi autodromu, tak bych to řekla.
0: No, to je opravdu geniální vyhrát Energylandy v Polsku, v každém případě zasloužíte si to, možná si uděláte jenom dospěláckou jízdu, to už je na vás, ale prostě dvě vstupenky máte, takové ty úplně základní se vším všudy. Tímto zdravíme všechny a ještě jednou připomínáme, vždycky je dobré vyslechnout si pravidla a potom teprve volat, jo?
2: Ještě jednou, já vám moc děkuju.
1: Ještě jednou velká gratulace, mimochodem dívala jsem se a ten autodrom je tam taky, já myslím, že pivo si tam taky dáte, takže nic
2: no,
1: nebude
2: super.
1: Chybět.
2: Mějte moc se vám krásně. Děkuju. Vy taky, naslyšenou.
0: Ještě poslední otázka, jako na takové pomyslné míře 1 až 10, jako máma na mateřské děti a podobně, jako míra stresovosti a nervů aktuálně kolik?
2: Teď v tuto chvíli?
0: No.
2: Já bych řekla 0, protože já jsem hrozně šťastná, že jsem asi poprvé v životě něco vyhrála.
0: Takže to, co bylo před chvilkou, tak se vlastně my jsme to stáhli dolů, to je dobře.
2: No jasně, no, jasně.
0: Mějte se báječně, gratulace, užijte si to.
2: Moc děkuju, naslyšenou.
3: Tajné úterý Rádia Čas. Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro. Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
4: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
5: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Krásné ráno, už tady nejsme zase sami, protože se blíží 9. hodina raní a s ní i milý kolega Aleš Klubal. Ali, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ali, my už jsme si dali takovou zvláštní, nebo ne zvláštní, speciální challenge, protože dneska hledáme tři slova, která používáte nejčastěji, ale rozhodně jich dáš dohromady víc, tak hoď aspoň 5-6, která jakoby jsou s tebou spojená.
1: Tak určitě být, jo, byl, budu, jo, se, určitě taky, jo, nevím, můžu i nějaké to zprosté.
2: Dobře, tak to, tomu říkáme píp pracovně, píp. Jo.
1: A vždycky říkám, má do prdele. Tři. No dobře, tak co, asi jsem to přepisknul.
0: Opět.
2: Tím pádem je smazáno, cokoliv zaznělo mezi 6. a 7. hodinou raní, nebudeme se k tomu vracet.
0: Po druhé se ptám Martina, nakolik vám to nacení. Dneska ráno. Ne, ale prosím tě, ale buď úplně v klidu, protože nám už se to tady stalo, že to vyjelo tak nějak úplně neplánovaně, no. Ale nikdo si toho nevšiml v podstatě. No,
1: dětka, já o tom budu mluvit, já trasu, kterou jedu tady do rády, já nevím, nějakých 12 minut jsem měl, dneska asi 25, jo, budu o tom mluvit a to byla slovní zásoba, to byla slovní zásoba.
2: To znamená,
1: zásoba.
2: Jako umíš používat píp?
1: Umím, já to píp. No.
0: A hlavně na silnicích, takže já se chystám do centra, nemám tam jezdit vůbec?
1: No, spíš si ulev za tím volantem, jak tam musíš.
0: Tak jo.
2: Tak sbíráme dál, klidně nám je i namluvte, teda pokud to zrovna nebude píp, na WhatsApp číslo 7766 12800 a přejeme krásně sluneční den a pěknou směnu.
1: Děkuju.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
2: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
3: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
4: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
5: Nehoda nás stále potrápí v Ostravě na Dubině v ulici Vlasty Vlasákové. Na výjezdu na ulici Horní bourala dvě auta, dodávka s osobákem. Dvě nehody se řeší v Brně v ulici Bítežské, tady bourala dvě osobní auta. S komplikacemi musíme počítat taky u vjezdu do Královopolského tunelu. I tady je dopravní problém. A pozor si musíme dávat i v Tišnově na Brněnsku v ulici Brněnské, i tady bourala dvě osobní auta.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Česko opět trápí výrazné sucho. Dopravní peklo na Rudné ulici ve Vítkovicích brzy skončí. Basketbalisté Nymburka a Pardubic jsou krok od semifinále. Dobré úterní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko trápí sucho. Letošní zima byla srážkově chudá a na horách leželo výrazně méně sněhu než obvykle. Sobota 2. května byla posledním dnem se souvislou sněhovou pokrývkou na území Česka. A to je podle odborníků mimořádně brzy.
6: Morava aktuálně.
5: V Ostravě už brzy skončí dopravní peklo na Rudné ulici ve Vítkovicích. Rekonstrukce mostů se tady blíží ke konci. Už ve čtvrtek přestalo platit omezení na Místecké ulici pod mosty. Otevření Rudné se chystá už z kraje tohoto týdne. Senior Taxi v Kroměříži nabídne nové služby. Jaké, tak na to jsme se zeptali mluvčího Jana Vondráška.
7: Novinkou by mělo být to, že v jednom okamžiku by měla být k dispozici nejméně 3 vozidla, čímž město reaguje na velkou poptávku cestujících seniorů především v ranních hodinách. Očekáváme, že výrazně ubude těch zájemců o služby Senior Taxi, na které se nyní z kapacitních důvodů nedostává. Služba Senior Taxi bude i nadále provozována ve všední dny od 6:30 do 15 hodin. Cestující za jednu jízdu zaplatí vždy 30 korun, za samostatnou jízdu je považována také zpáteční.
5: Službu budou moci i nadále užívat občané starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTPP.
6: Rádio Čas, sport.
5: Basketbalisté Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play-off a už dnes můžou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93-71. Druhý tým dlouhodobé části pak vyhrál v Písku 78-63. A dnešek bude slunečný s teplotami až kolem 26 stupňů. Tolik zprávy, po 9. pokračuje úterní, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.

lidská krev. Když jsem jel dneska do rádia, tak jsem měl pocit, že se na mě domluvili popeláři a autoškola cesta, no ta je tak nějakých, já nevím, 10-12 minut, trvala skoro půl hodinky a tak schválně, jestli si tipnete, které slovo bylo za tohleto půl hodinu nejčastější. Mhm, jo, máte pravdu. Ale víte, co, půjde i o vás, která tři slova používáte nejčastěji, Facebook, WhatsApp, jsem zvědav, jestli se trefíte do slov, která uvádí průzkumy. No a vidíte, nejčastěji opakovaný slogan v našem éteru je hity, které milujete. Na rádiu Čas je s vámi Aleš Šklubál, jdeme za muzikou, vydařené úterý. A pišta, ještě něco jsem chtěl, právě teď kolegyně Lenka jede do centra města. A tak jsem zvědavý, která tři slova, asi to budou za tím volantem. Leni, tak klidně i ty napiš. Čas.

0: Na Rádiu Čas se bavím s vámi, já věřím, že i vy s námi. No představte si, že by vám někdo celý den stál za zády a počítal každé vaše slovo. To samozřejmě nejde, takže dneska půjde o jediné, odhalit vaše osobní top 3 slova. Samozřejmě pocitově. Budou to slova, já nevím, chytrá, vtipná, nebo jenom, no, jako, prostě. Já na to mrknu a je to tady černé na bílém a Soňa napsala moje nervy. Tak to už jsem, Soňo, někde slyšel, že by kolega Ráďa? Moje nervy. Monika píše, jdu na to, hotovo, a teď to řeknu slušně, do prkínka. A nebo Petr píše, stále opakuju jako, jo. A Izabel, pozor, Izabel, šulinka a ty kokos, jo. Ne, takhle je to napsáno, já jsem to neřekl, jakože že bych to řekl slušně. Tak já bych to ještě viděl na nějakou hlasovku a Jarmila je s námi, takže Jarmilo, co je to u vás? Hezký den.
1: Pěkný den, Rádio Čas. Mám trošku víc dětí, takže u nás je to nech toho, pusu a jídlo. Mějte se krásně, hezký den.
0: Hezký den, moc děkujeme. Která tři slova používáte nejčastěji? Takže pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas a já k tomu zahraju a hrajeme hity, které milujete.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dech Foam MX 240 nyní navíc dostanete

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: I ty, které milujete. Tím směrem, prý by

0: Dneska večer na rádiu Čas pořád energiemi a téma bude hodně zajímavé, jak moc záleží na názoru našeho okolí a proč máme potřebu se zalíbit, co dělat, když má s námi někdo problém, anebo když jsme opravdu sami sebou a co u nás vypovídá naše aktivita na sociálních sítích. Takže nejen o tom si budou dneska Eva a Martin Rigler povídat po 18. hodině s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou. Buďte u toho, s námi. Za chvilečku tipy na akce, které určitě budou dobře bavit a určitě dobře bude bavit také muzika od nás. Hrajeme hity, které milujete a já je rád přidám k tomu báječnému sluníčku za okny.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešek je prosluněný, i celé odpoledne bude jasné až skoro jasné, místy by obloha mohla být polojasná a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Ano, pojďme se bavit a přijďte si užít sdílko Poruba 2026 na hlavní třídě v Ostravě Porubě. Je to vedle kruhového objezdu. Netradičně expozice lokálního designu, tvorby a workshopů. Akce je 12. května, tedy příští týden v úterý. Motopark v Ostravě Třebovicích slaví tuto sobotu a neděli své 7. narozeniny a chystá pro vás adrenalinový víkend s kaskadéry, testování motorek výšťkami a také oslavou 7 let motorkářské komunity. Tady se rozhodně nudit nebudete. Tak a ještě muzika, tanec a k tomu i vzpomínky, protože v ostravském klubu Bum Bum Comedy tento pátek Oldies Retro Party. Tady to můžete roztancovat s hity, které byly slavné. A platí, pokud jste se vybrali, užívejte, bavte se i s námi s Rádiem Čas. Hrajeme hity, které milujete, tak hezké dopoledne. Nouta Aleše.
0: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
6: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
5: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
7: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Tento čtvrtek přivítáme na snídani náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou a ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete.
4: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
8: Doprava se komplikuje v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před mostem ve Svinově se tvoří kolony. Nehoda se stala v Brně v ulici Bíteštské, kde bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Tišnově na Brněnskou v ulici Brněnské. Vážná nehoda se řeší u obce Velké Němčice na Břeclavsku. Na hlavním tahu Brno-Břeclav tady bouralo osobní auto. A komplikace jsou taky u Znojma na příjezdu od obce Unanov na kruhovém objezdu. Tady stojí odstavené nákladní auto.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Vláda počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. U kontejnerů ve Znojmě budou fotopasti. Fotbalisté Bčka Ostravského Baníku zítra přivítají zbrojovku Brno. Dobré úterní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zatýrání zvířat bude hrozit až roční vězení, počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou schválila vláda. Za trestný čin má být nově považováno i bezdůvodné usmrcení domácích zvířat. Kabinet taky plánuje obcím nařídit kastraci opuštěných koček.
2: Morava aktuálně.
8: Bohumín a Kopřivnice chystají další obytnou výstavbu. Zástupci měst si proto vyměnili zkušenosti. Například Kopřivnické zajímala lokalita Petra Cingra, kde se místo starých domů budou stavět rodinné domy. Pokračuje mluvčí Bohumína Jana Končítková.
9: My jsme se naopak zajímali o developerský projekt Kopřivnice Západ, který počítá s výstavbou zhruba 120 bytů prostřednictvím soukromého investora. My připravujeme podobnou lokalitu na Panském 2, kde v příštích letech vznikne nový domov pro seniory. Ve hře je také možnost doplnit území o další typy bydlení, například řadové domy nebo menší bytové domy.
8: Vedení Znojma došla trpělivost s bordeláři. Kvůli zhoršujícímu se nepořádku v okolí kontejnerů na odpad začne město instalovat fotopasti. U vybraných stanovišť postupně umístuje i kamery a je odhodlané sáhnout i k tvrdším opatřením.
2: Rádio Čas, sport.
8: Fotbalisty Bčka Ostravského Baníku čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už zítra utkají s hosty ze zbrojovky Brno. Zítřejší zápas proběhne od 17 hodin na městském stadioně v Ostravě Vítkovicích. Dnešek bude jasný až skoro jasný, místy by obloha mohla být polojasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje úterní dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklobalem.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
11: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
10: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
11: Teda, jo. Já mám pořád. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Když se moje žena vrátila z Londýna, to je tak 10 roků zpátky, jestli dobře vzpomínám, tak kromě jiného viděla i výstavu Harryho Pottera. Tak trošku jsem záviděl, to je úplně jasné, viděl jsem asi všechny díly, už jenom proto, ano, kvůli syna, který se na to pravidelně díval, tak ty fotky z výstavy, které nafotila, vás doslova rovnou vtáhly do děje a to jste nemuseli být na místě. Ale za nejčarodějem světa nemusíme mířit, daleko bude v Česku, kdy a kde, víte ode mě za chviličku. Já teď tou kouzelnou hůlkou přičaruju hity, které milujete. Hotel Šeškol byla vydařené a třeba kouzelné dopoledne s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: že nám to hraje, jsme rádio čas. Já vás teď budu zvát na jednu fantastickou výstavu a já mám takový pocit, že už z ukázky, kterou teď mám připravenou, poznáte, o jakouže výstavu půjde.
1: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry. Harry Potter. Granger a Hermiona. A ty jsi... Ron Weasley. Těší mě.
0: Takže fandové Harryho Pottera teď určitě zbystří, protože výstava Jedinečný svět Harryho Pottera a filmu o něm míří do Prahy. Od 6. srpna bude v PVA Expo Praha Letňany. Tato výstava můžete prohlížet hezky zblízka nejrozsáhlejší putovní výstavu, jaká kdy byla vytvořena až do současné doby. Ona do téhleté chvíle už okouzlila více než 4 miliony fanoušků po celém světě. Takže filmové rekvizity, kostýmy, prostě jedinečný svět nejlepšího čaroděje světa jako na dlani. Vždycky jsem chtěl vidět tuhleto výstavu, takže no, od dneška asi budu šetřit do prasátka, protože to asi levné nebude, ale bude to stát za to. Takže kouzelnou moc, když už tedy kouzlíme, má určitě i muzika, se rádia čas naladí, povzbudí, tak ať to platí dál, hrajeme hity, které milujete a za chviličku zpátky do našeho dobrého rána za Víš nevíš, rádiou Alenkou.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se

0: Já mám pro vás novinku, už od 13. května se můžete na televizi Relax každou středu od 16.55 těšit na sérii videopodcastu s předním českým odborníkem na léčbu obezity doktorem Evženem Machytkou. Jinak v rozhovorech se bude věnovat nejnovějším metodám léčby, bude také radit, jak efektivně a zdravě hubnout. V pořadu i další rozhovory se skvělými odborníky právě na léčbu nadváhy. Takže mám takový pocit, že taky budu toho. Každou středu 16.55, tedy opakuju na televizi Relax a potom v replíze, pokud tedy nebudete mít zrovna v ten den čas, tak tento pořad se vám vrátí na televizi Relax v sobotu v replíze, tedy po 14. hodině. Tak a já to zase vidím na hity, které milujete z Rádia Čas. Ano, hrajeme tu nejlepší muziku.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešek je prosluněný, i celé odpoledne bude jasné, až skoro jasné, místy by obloha mohla být polojasná a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

0: 8. Rádio Časy. Dneska máme téma, ptali se mý kolegové, budu se ptát i já, která tři slova používáte nejčastěji. Tak podle výzkumu použijeme denně až 16 000 slov, ale mluvíme hodně, ale opakujeme ještě více. A co vy, odhalte tedy to vaše top 3. Slovní zásoba je bohatá, ale přece jenom. Některá slova to vyhrávají na celé čáře. A já když jsem se díval na takové zajímavé srovnání se světem, tak světe zbořce, ono v Evropě asi jsme na tom úplně všichni stejně, že asi tím nejpoužívanějším slovem je sloveso jakože být, budu, byl a tak dál a tak dál. Tak ale já se podívám do naší debaty a je tady s námi Dáša a Dáša to krásně napsala. Takže první slovo je hurá. Druhé jsem a třetí doma. Takže dohromady hurá, jsem doma. Petr píše, já se picnu, anebo Lenka, lásko. A Lenka se čerstvě zamilovaná, tak a já bych to ještě viděl na hlasovku, je s námi Eva. Takže Evi, tři slova, a vy?
1: Ahoj, tak co se týká těch slov, tak já bych tam dala kdysi, kdyby a vím. Mm-hmm. Ahoj.
0: Evi, ahoj, ano, vím, kdyby, ano, jo, jo, jo. Kdyby se tak některé věci daly vrátit, to by se člověk měl na světě o hodně lépe, ale nejde to. Čarovat jako Harry Potter neumíme. Takže co vaše top 3 nejpoužívanějších slov? Facebook, WhatsApp, pište. Klidně jich hlasovka 776612800. Já jdu za muzikou, hrajeme hity, které milujete.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
5: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
6: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Taková chuťová hodina je před námi, za chviličku s Evou Rigler, vězte s rozumem o tom, jak nás vůně ovlivní při jídle. No a samozřejmě hrajeme obědovku, takže i tady držím palce. Je s vámi Aleš Ušklubal a teď už i ve zprávách kolega Honza Kavelčík. Bude 11.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Aktuálně se můžeme zdržet na hlavním tahu z Ostravy do Frýdku Místku na dálnici D56. U Paskova je dopravní problém. Zdržíme se i v opačném směru na trase Frýdek Místek Ostrava. U obce Žabeň stojí odstavené osobní auto. A problémy jsou taky na Uhersko-Hradišťsku. V obcích Staré Město a Huštěnovice probíhají práce na vozovce.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Výsledky kontrol nočních podniků jsou podle hasičů alarmující. Olomoucký kraj pořídil na cesty mobilní hlukoměr. Hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Dobré úterní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Hasiči rozjeli rozsáhlou kontrolu nočních podniků a dosavadní výsledky jsou alarmující. Podle televize LTV Plus ukazují, že v řadě diskoték a barů chyběly anebo byly zablokované únikové východy. Některé stavby dokonce ani nebyly schválené.
1: Morava aktuálně.
0: Městská nemocnice Ostrava přichází s další novinkou. Tentokrát spustila robotickou operativu, která pomůže stovkám pacientů ročně. Více nám k tomu řekl ostravský radní Michal Mariánek.
2: Roboticky asistovaná chirurgie patří mezi nejmodernější metody minimálně invazivní operativy. Pacientům přináší zejména menší krevní ztráty, nižší pooperační bolestivost a rychlejší rekonvalescenci. Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou chirurgové provádět šetrné zákroky i v anatomicky složitých oblastech.
0: Nový operační sál budou využívat týmy z urologie, chirurgie i gynekologie. Olomoucký kraj pořídil na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Využívat se bude podle potřeby, aktuálně především na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Policisté budou hlukoměr používat při silničních kontrolách.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejistou sezony byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Opora Dynama na gala večeru v Praze převzala hned 4 ceny. A dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by celý den měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné, teploty ale budou hodně příjemné. Ty nejvyšší se mají pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje úterní dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Protože jsem to nikdy neviděl. Kdy jsme si párkrát pláceli?
4: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
3: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
4: Já mám pořád. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Je krátce po 11. a tak obědy se za chviličku začnou skloňovat ve všech pádech a možná i naše obědovka Rádia Čas. Od Aleše Škloubala nejen dobrou chuť, ale také štěstí, ať je to třeba vaše firma, kam pošlo za chviličku obědy. A jídlo ještě jednou, jak moc náš nos ovlivňuje volbu jídla. Jeho chuť a celý ten kurmánský prožitek. Takže více za pár minut od Evy Rigler, vězte s rozumem. No a ta časácká hudební kuchyně, tak ta také stojí za to. Mňamkovzní hity, které milujete. Posílám za vámi. Radio.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že...
1: Čich. Jeden z našich smyslů, kterému možná nepřikládáme takovou důležitost, jakou bychom měli. A přitom ovlivňuje naše emoce, prožitky i chuť. Bez čichu nám totiž jídlo nechutná. A úplně stejně je to i s životními prožitky. Bez čichu by nám život tolik nechutnal, nevoněl a dokonce bychom si ani neuměli najít toho ideálního partnera. Prostě bychom si ho neuměli vyčichat. A co se týče našeho stravování, tak k pořádné chuti k jídlu nás nemotivuje jenom hlad a kručení v břiše, ale taky vůně. Vůně dobrého jídla, vůně čerstvě upečeného chleba, koláče anebo něčeho smaženého. A to, co považujeme za chuť jídla, je z velké části jeho aroma. Vůně, kterou prostě detekujeme nosem. V dnešní době ale už máme vnímání vůní mnohdy tak trošku zkreslené. V jídle se používají umělá aromata, umělé barvivo, zvýrazňovače chutí a vůní. Takže je teda nějaká cesta, jak vrátit svému nosu schopnost rozeznat ty správné vůně a tóny? Tak na to jsme se ptali pana primáře Jakuba Syrovátky.
2: Čichový trénink, který si můžeme dělat doma, jedná se o čichání 4 intenzivních vůní, které si můžeme vybrat. Doporučuje se růže, citron, hřebíček, eukalypt a těm bychom se měli věnovat 5 minut každý den, 2x denně 5 minut. A přitom, jak čicháme, tak si zároveň uvědomovat to, jak ta vůně voní, nebo jak ten citron, jak ten eukalyptus voní, protože my máme nějakou tu stopu v mozku, tu paměťovou stopu a postupně si to spojíme. Takže to je ten mechanismus.
1: Takže vůně je opravdu velmi zásadní a ovlivňuje i naše emoce, náladu, vzpomínky a stimuluje paměť. S příjemnou vůní se nám pak aktivují mozková centra, která můžou za to, že nás zaplaví pocity radosti a blaženosti. A třeba vůně citrusu, tak ta údajně dokáže dokonce i zrychlit metabolismus, podpořit spalování tuků a taky má pozitivní vliv na naši psychiku.
0: Tak teď už to víte.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Ano, pojďme se bavit a přijďte si užít sdílko Poruba 2026 na hlavní třídě v Ostravě Porubě. Je to vedle kruhového objezdu. Netradičně expozice lokálního designu, tvorby a workshopů. Akce je 12. května, tedy příští týden v úterý. Motopark v Ostravě Třebovicích slaví tuto sobotu a neděli své 7. narozeniny a chystá pro vás adrenalinový víkend s kaskadéry, testování motorek výšťkami a také oslavou 7 let motorkářské komunity. Tady se rozhodně nudit nebudete. Tak a ještě muzika, tanec a k tomu i vzpomínky, protože v ostravském klubu Bum Bum Comedy tento pátek Oldies Retro Party. Tady to můžete roztancovat s hity, které byly slavné. A platí, pokud jste se vybrali, užívejte, bavte se i s námi s Rádiem Čas. Hrajeme hity, které milujete, tak hezké dopoledne. Nouta Aleše.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešek je prosluněný, i celé odpoledne bude jasné, až skoro jasné, místy by obloha mohla být polojasná a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Přesně tak, neseme obědy do vaší firmy a dnes to bude, jak se říká, za bukem, protože firma je z Ostravy. No a takovým pomyslným mostem mezi obědem a rádiem Čas, tedy a firmou, bude Aneta. No a pokud ladí rádio Čas, tak ví, že budu volat, třeba už mě teď slyší a bude to na první dobrou. Takže Aleš Šklobal, rádio Čas a obědovka, Aneta, věřím, už připravena se sluchátkem pomaličku a že to dobře dopadne. Takže já jdu vytáčet telefonní číslo a to je 7 7 100 a ještě 9 6. Tak a jdu to zkusit. Jo, ne. Takže dobře, nepodařilo se, tak já to vyzkouším ještě jednou. Jestli to bude v pohodě. Takže ještě jednou 7 7 5 100 8 9 1 6. Že by probíhal hovor na druhé straně? Ne, už je to v pořádku. Tak já věřím, tak jsem tedy zmínil, že Aneta by měla být na druhé straně. Aneto, já vás zdravím, rádio Čas, Aleš Šklobal, obědovka, vy už jste s úsměvem, vy nás posloucháte.
1: Ano, ano, poslouchám.
0: Jedete v autě teď, nebo kde nás slyšíte?
1: V autě, v pracovní zrovna.
0: Pracovně, dobře, na cestě, takže doopravdy ladíte rádio Čas, jste s námi i na cestách a to znamená, že jsem vás nepřekvapil, je to tak?
1: No ne, slyšela jsem a jak už jste říkal 9-1, říkám, to jsem já.
0: Tak víte co, Aneto, já se vás ani nemusím ptát, jestli ladíte rádio Čas, protože teď jste dala důkaz, že prostě jsem mluvil o 916, tom koncovém čísle a že to je číslo vaše. Tak ano. Co, krabička nějaká obědová, nebo už jste se zastavila na oběd?
1: Ještě ne, já většinou v práci potom s holkama.
0: A že čas, až prostě na to přijde nějaká ta doba, můžeme vydechnout. Každopádně, otázka zní, máte ráda vy a vaše kolegyně pizzu?
1: Ano, samozřejmě.
0: Jakou nejradši?
1: Já osobně mám nejradši asi šunkovou nebo sírovou klasiku.
0: Takže vy jste ten masový typ, jo, jestli se nepletu.
1: Ano.
0: Přesně tak, dobře. Takže Aneto, máte od nás poukaz na pizzu, rozdělte se s kolegyněmi, kolik vás je v tom kanclu?
1: No, nás je zhruba asi kolem 40, ale ne všechny jsme tam na jednom místě.
0: Jasně, tak to by asi nevyšlo, to přiznám, no. Přiznám Maru, ale věřím, že se tam nějak podělíte.
1: Jasně.
0: Takže Aneto, já přeju šťastnou cestu, následně přeju dobrou chuť, až dorazíte a dáte si ten, jak se říká, odfark. No a ještě nezavěšujte, mám pro vás další informace. Mějte se
1: dobře,
0: krásně.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
2: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
5: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží

0: chytne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
1: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
2: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: I dnes na Rádiu Čas téma, i dneska se tedy ptáme a zajímá nás, jak to cítíte, to znamená tři nejpoužívanější slova. A aby to Majke neměl tak jednoduché, tak já mu nedám tři nejpoužívanější slova v jeho mluvě, ale tady ve vysílání. Jo, tak sválně, zkus jako zapojit šedebuňky mozkové, jestli víš, co tady používáš.
1: Úplně jednoduše, posloucháte Rádio Čas. Jsou tři slova, které používám každý den ve vysílání, takže rozhodně na první příčce.
0: A hrajeme hity, které
1: nevychází, ale hele.
0: No nevychází, tak dobře, hrajeme.
1: Hity, které milujete, jenom takhle.
0: Hity milujete, dobře. Tak jo, už jsem to prozradil, dále je s vámi Majky. My jdeme teď na aktuální zprávy, protože je 12. hodina, opět popřeju dobrou chuť a teď už novinky, které potřebujete vědět.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento čtvrtek přivítáme na snídani náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou a ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
10: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
11: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Štefánikova, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dětí se zubními kazy přibývá. Cyklobusy z Kopřivnice do Beskyd jsou znovu v provozu. Město Valašské Klobouky obnovuje sídliště v Luční ulici.

0: zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. Ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti a každodenně je pije asi čtvrtina z nich. Cyklobusy z Kopřivnice do Beskyd jsou znovu v provozu. Jak uvedla mluvčí města Lucie Macháčková, služba bude zajištěna ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.
1: Od května jezdí do Beskyd jeden spoj zpátky, a to na Pustevny, dva spoje o víkendech a o svátcích, na Pustevny a na Bumbálku. Během prázdnin, kdy se předpokládá největší zájem, bude jezdit cyklobus rovněž každý všední den, a to na Bílou. V uvedené dny bude jezdit také jeden spoj zpátky mimo prázdniny z Pusteven a o víkendech, svátcích a během celých prázdnin Bílé.
0: Cyklobus bude jezdit až do konce září. Město Valašské Klobouky obnovuje sídliště v Luční ulici. Počítá se s úpravou a rozšířením delšího úseku páteřní silnice, zřízením nových parkovacích stání, úpravou příjezdových cest a také prostranství před bytovými domy a vnitrobloky. Hotovo by mělo být na konci listopadu.
2: Rádio Čas Sport.
0: Světový šampionát v hokeji se blíží. Hrát se bude od 15. do 31. května ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B spolu s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovenskem a Itálií. Ve skupině A jsou celky USA, Švýcarska, Finska, Německa, Lotyšska, Rakouska, Maďarska a Velké Británie. Do osmifinále postoupí první čtyři mužstva z každé skupiny. Zítra bude polojasno až oblačno, přidat se může déšť, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
4: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
3: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
4: Teda, jo. Já mám pořád. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas, v tuto chvíli také se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě i se skvělou muzikou, máme pro vás další hity, které milujete, a protože se pomalu ale jistě blíží mistrovství světa v ledním hokeji a my jako český národ jsme velkými fanoušky, tak se na to trošku více zaměříme. Nemám tady úplně dobré zprávy, ale o tom až za chvíli. Mrkneme se také na to, jak vypadalo dnešní ranní Víš, nevíš. Teď už ale posílám hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Společnost při úterku vám dělá rádio čas a jak jsem slíbil, tak se podíváme na mistrovství světa v ledním hokeji, protože to startuje už za 10 dní, 15. května a z největší pravděpodobností se bohužel na letošní mistrovství světa ve Švýcarsku obejdeme bez Davida Pastrňáka. Sám útočník Bostonu totiž naznačil, že potřebuje odpočinek, v průběhu sezóny se navíc potýkal se zraněním třísla a do toho, jak dobře víme, se mu narodila dcerka. No, ale kdo určitě bude chybět, tak je Radek Faxa, kterému hrozí operace po zranění a otazník zůstává i nad Pavlem Zachou. Tak jsem zvědav, v jakém složení, v jaké sestavě letos kluci na letošní mistrovství nastoupí. Já bych si hodně přál, ať ten David dorazí, ale rodina a samozřejmě zdraví je na prvním místě, takže proto to pochopení je na 100%. Ode mě další muzika, jsme Rádio Čas.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: I v tuto chvíli posloucháte Rádio Čas a my se přesuneme do dnešního rána na Víš nevíš, protože dnes probíhala tato věc, kdy si můžete uvěřit vaše znalosti. No a bavili jsme se třeba o tom, že v roce 1891 byl otevřen Carnegie Hall prvním veřejným koncertem. A otázka zní, věděli byste, kdo ho dirigoval? I o tom byla řeč, tak pojďme se podívat, jak uspěli naši ranní moderátoři.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1891 The Music Hall, dnes známá jako Carnegie Hall, byla slavnostně otevřena prvním veřejným koncertem. Kdo ho dirigoval?
3: 1991, kdo dirigoval
2: 1891.
3: Koncert?
2: 1891.
3: Antonín Dvořák. Říkal.
2: Dobrý tip. Ne.
4: Ne, to nebyl Dvořák?
2: Ne, Carnegie Hall.
4: No já, nepozor, to on jako fungoval v tom v New Yorku, tak to jsem teď myslel, že jsem měl správně, aha.
2: Tak já doufám, že mám správnou informaci,
4: ne,
2: ale...
4: Ne, ale jakoby, jako vím, že tam pobýval jeden čas, pro
2: no,
4: boha.
2: No, může být.
4: Aha, tak někdo jiný. Tak, no tak
2: ale řekni
4: nevím.
2: To.
4: Čajkovský?
2: Ano.
4: Jo?
2: Petr Iljič.
4: Já už jsem si předtím dal jako bot za toho, ale...
2: V roce 1944 byl propuštěn z vězení autor tohoto citátu. Kdo to byl? Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.
4: Z českého vězení? Jakoby, ne, jako bylo to tady?
2: To je tak známý citát.
4: Já ho neznám.
2: Fakt?
4: Lení, to, počkej, to je tobě známý citát.
2: Opravdu?
4: No, jasně.
2: Co?
4: Počkej, za co tam byl?
2: Tak on byl jeden z největších duchovních vůdců Indie.
4: Muhammad Gandhi.
2: Ano.
3: No, tak teď mi to taky cinklo, že to bude Muhammad Gandhi.
4: Bože můj.
2: Jo, a není Muhammad, on je Mahatma.
4: Ne, Mahatma. To já jsem tam začal jako
3: Mahatma
4: a pak jsem hledal, jo. Tak
3: Mahatma
4: myslím, že
3: Gandhi.
4: Jsem šel do jiné země. Bože, Lení.
2: Muhammad Gandhi.
4: Pocit to tím nejhorší, víš, nevíš, jaké jsem kdy měl. Jak on zohodí se teď, že to bylo fenomenální.
3: Ne.
4: Taky myslím.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Taky dnešek je prosluněný, i celé odpoledne bude jasné, až skoro jasné, místy by obloha mohla být polojasná a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a pojďme se podívat na vaše odpovědi na dnešní téma. Ptáme se, která tři slova používáte nejčastěji. Já jsem říkal, že u mě to je asi posloucháte Rádio Čas, protože to je věta, kterou používám každý den hned několikrát v našem časáckém éteru. Každopádně Martin napsal na našem Facebooku třeba los, to se asi bude hodně vyhrávat. Potom taky hurá a letenky. Jirka napsal přítel, noženky a bordel. Já jsem se musel vygooglovat, co to jsou noženky. Jsou to zdrobiliny slova nohy, tak to jsem snad v životě nepoužil, takové slovo. Tak dejte vědět i vy ostatní, jestli je něco, co opakujete pořád dokola, snad každý den, denodenně. Napište na Facebook, kde můžete nahrát i hlasovku na náš WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
4: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas, také se mnou s Mirkem Rašlem a za chviličku i s Kristýnou, protože nás čekají informace z dopravy a zprávy. V těch si řekneme, že zhoubných nádorů v Česku přibývá.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Štefánikova, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu. Rádio Čas.

0: Vám u dalších zpráv na rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Zhoubných nádorů kůže v Česku přibývá. S diagnózou u nás žije asi 40 tisíc lidí, tedy zhruba pětkrát více než před 20 lety. Podle lékařů zatím stojí stárnutí populace a také zanedbávání ochrany před sluncem.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava se stává zeleným městem. Téměř 6 milionů korun dostanou městské obvody na výsadbu stromů, kešů a další zelené projekty. Městské obvody tak mohou zkrášlit životní prostředí a pomoci přírodě. Pokračuje z tiskového odboru magistrátu Petr Havránek.
2: V ostravských Redvanicích a Bartovicích se budou moci nejen obyvatelé těšit z květnatých luk, které plánuje založit městský obvod. A v Radvanicích brzy přibude i atraktivnější území vůně přírody. Městský obvod připravuje revitalizaci rybníku Volný. Území bude zpřístupněno širší veřejnosti a obvod dbá i na zachování přírodního charakteru místa.
0: Zlínský kraj zahajuje modernizaci parkovacího domu vedle budovy Baťova mrakodrapu. Ke stávajícím 298 parkovacím místům zde přibude 38 nových a 6 míst pro veřejné nabíjecí stanice elektromobilů. Hotovo by mělo být začátkem roku 2027.
1: Rádio Čas, sport.
0: Zítřek bude patřit fotbalu. V šance národní lize se můžeme těšit na domácí utkání Baníku Bčka, který od 17 hodin vyzve Zbrojovku Brno. O hodinu později se na domácím hřišti představí Artis Brno, tentokrát proti Příbrami. Zítra bude polojasno až oblačno, přidat se může déšť, dokonce i bouřky a teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
4: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
3: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
4: To já mám pořád. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

se mnou a také z hity, které milujete. To všechno vám dneska dáváme, servírujeme v éteru, také soutěžíme. Řekneme si ještě, jak soutěžit s rádiem Čas. No a za chviličku nabídnu tipy, kam vyrazit za sportem. Teď už ale další skvělá muzika. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, čas kam za sportem.
1: Mám tady pro vás dneska pozvánku na čtvrtý domácí zápas Moravskoslezské fotbalové ligy. Hrát se bude v neděli. A to v 10 hodin 15 minut oproti sobě nastoupí MFK Havířov a fotbalisté Petřevaldu na Moravě. Tak pokud vyrazíte, přeji vám příjemné sportovní zážitky.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
4: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe. David Koller. Olympic. Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a s naším rádiem nejenom, že vám posíláme skvělou muziku, tak můžete také obědvat úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat do naší soutěže obědovka na našem webu casradio.cz. No a vždy mezi 11. až 12. hodinou poslouchat naše rádio. To totiž kolega Aleš Škubal někomu z vás, kdo jste se zaregistrovali, zavolá a pokud nás posloucháte ve vaší firmě a prokážete to, tak máte oběd nejenom pro sebe, ale také pro kolegy úplně zdarma. Soutěžíme opět zítra, tak buďte ve střehu. No a teď už posílám počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

0: Jsme Rádio Čas a hrajeme vám hity, které milujete. A pokud je nějaký hit, který já rozhodně miluju a který bych chtěl slyšet naživo, tak je to tenhle. Jojo, skupina Europe a The Final Countdown. Mimo jiné, letos tato skupina slaví 40. výročí od vydání legendárního alba právě The Final Countdown. A vy můžete být u toho, protože už 21. listopadu 2026 se uvidíme v Ostravar Aréně na megakoncertu Rádia Čas. Skupina Europe se vybrala naše rádio jako jediné místo v Česku, kde se objeví v rámci jejího turné. A jak je zvykem na megakoncertech, tak tam nebude sama. Představí se taky David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Tak pokud ještě nemáte vstupenky, doporučuji co nejdříve. Aktuálně běží předprodej na našem webu casradio.cz. No a my se budeme těšit, že se společně potkáme.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
7: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
8: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
9: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
8: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
10: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
11: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
12: Obědovka Rádia Čas.
11: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
12: Když posloucháš, máš vyhráno.
11: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
13: Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty 14. hodina, pojďme se s Kristýnou podívat na cesty, za chviličku také zprávy a v těch si řekneme, že Češi pijí méně piva.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bohunická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Češi pijí méně piva, Bruntál bude mít nové Alzheimer centrum, ve Vsetíně chybí dárci krve. Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Češi pijí méně piva, jeho spotřeba loni klesla na historické minimum. Vyplývá to z dat Českého svazu pivovarů a sladoven. Ty v minulém roce uvařili o téměř 900 000 hektolitrů piva méně než v roce 2024. Roste naopak obliba nealkoholických a ochucených variant.
6: Morava aktuálně.
5: Bruntál bude mít nové Alzheimer centrum. Tento domov se zvláštním režimem vyroste v areálu bruntálské nemocnice. Jeho kapacita bude 120 lůžek. Po kolaudaci je počítáno se zahájením provozu v únoru roku 2029. Ve Vsetíně akutně chybí dárci krve. Město proto ve spolupráci s nemocnicí spustilo kampaň nazvanou Daruj krev, plavej zdarma. Ta má oslovit nové i stávající dárce. Říká to mluvčí radnice Jana Rašková.
7: Každý, kdo v průběhu května daruje krev nebo plazmu ve vsetínské nemocnici, získá od města jako poděkování poukaz na vstup zdarma do městských lázní nebo na koupaliště. Cílem iniciativy je nejen pomoci zajistit dostatek krve pro pacienty, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti pravidelného dárcovství.
6: Rádio Čas, sport.
5: Fotbalová liga mistrů pozná dnes prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal nebo po

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
3: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
2: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
3: Teda, jo. To já mám pořád, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, úterní odpoledne s Mirkem Rešlem. Za malou chviličku přidám tipy, kam můžete vyrazit za zábavou tento týden, tak pokud nemáte plány, rozhodně s námi zůstaňte. Podíváme se také na dnešní téma, ptáme se na tři slova, které nejčastěji používáte, tak pište na Facebook a na WhatsApp. No a nabídnu také pozvánku k nám do éteru na to, co nás ještě dneska čeká po 18. hodině.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. A jako první tady mám pozvánku na 7. narozeniny motoparku. Jedná se o adrenalinový víkend z kaskadéry. Budou se testovat motorky, budou výšky a bude se slavit 7 let motorkářské komunity. Celá akce proběhne o víkendu 9. a 10. května v motoparku v Ostravě, v Ostravě Třebovicích. Podrobnosti najdete na našem webu cazradio.cz. No a pozvánku tady mám také na Itálii do pivovarského dvora v Rožnově pod Radhoštem. Ten vás zve v sobotu 9.5. na pravou Itálii. Dobroty z celé Itálie, bude také hudba, zábava po italsku. Tak pokud vyrazíte, rozhodně se nebudete nudit. Ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento čtvrtek přivítáme na snídani náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou a ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete.
5: Čas. Radio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas. To jsou tři slova, které já používám prakticky denně, každý všední den od pondělí do pátku, hned několikrát tady v éteru. A řekl bych, že to jsou asi také slova, které používám nejčastěji v průběhu celého dne, když to tady několikrát přes den zopakuju, že ano. No a to je téma, které dneska řešíme. Ptáme se, jestli jsou právě nějaká slova, které používáte úplně neustále pořád dokola. Tak pojďme se podívat na náš Facebook, jo, a WhatsApp. Tady Vladka napsala krásně dvě slova. Miluju tě. To je pěkné. Napsal tady také Martin Los Hura letenky. To bude spousta výletů. Tady já možná trošku závidím. A Jirka napsal přítel, noženky a bordel. Tak dejte vědět i vy ostatní, jak je to u vás. Jestli třeba doma máte nějaké specifické slovíčko, které znáte třeba jenom vy. Za chviličku další muzika, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí. Jak bude zítra ve středu?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během zítřejšího středečního dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme převážně polojasno až oblačno. Přidat se může také déšť, místy dokonce i bouřky. A nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. I promised I'll wait.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
3: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
4: Ukáž. EU domy.cz. No Jani, fakt? A chystají dny otevřených dveří.
3: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
5: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EU domy.cz.
6: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Držíte vlny Rádia Čas a já tady mám ještě pozvánku na dnešní večer, protože je úterý a to znamená, že po 18. hodině v našem éteru opět odstartuje pořad Energiemi a to znamená, že tady bude zase speciální host. Tím dnešním bude Vladimíra Pekárková a bavit se budeme o názorech, třeba o tom, jak moc záleží na názoru našeho okolí a proč máme vlastně potřebu se zalíbit, co dělat, když má s námi někdo problém a co nás vypovídá třeba naše aktivita na sociální sítích. O tom všem bude řeč po 18. hodině v éteru Rádia Čas v pořadu Energiemi. Tak poslouchejte. Já už posílám další muziku, další hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.

0: Krásné odpoledne, Kristýnko.
1: Krásné odpoledne, Mirečku.
0: Blíží se 15. hodina, to znamená, že ve studiu jsme opět dva. Já předávám štafetu, kormidlo nebo mikrofon, chceš-li.
1: Všechno. Ale přebírám úplně všechno, co nabízíš. Jo?
0: Všechno dávám, všechno nechávám. A ještě předtím se tě ale zeptám, jsou nějaké slova, které krom smíchu používáš úplně nejčastěji a neustále pořád?
1: Drahý Majky jsou, ale ta jsou zde nepublikovatelná.
0: Jo, no počkej, ale ty nejsi prostý člověk.
1: Je, to je hezké, že mě tak vidíš. No tak to bych ti přála být se mnou doma.
0: To asi necháme na příště, dobře.
1: Dámička, ale tak občas to ujede. Hele, jo. A u nás doma se vždycky říkalo, že raději tomu popustit uzdu, než to v sobě dusit. A ano, tak chápeš, ano. Lidi skáčou pod vlaky, věší se na stromy.
0: Jo, no
1: já to vypustím a je to.
0: A já, jak jsem na ty studie a tady tyhle zjišťování různých věcí, a dokonce i v éteru jsem o tom mluvil asi půl roku zpátky, že psychologové dokonce radí a doporučují si zanadávat za volantem.
1: A vidíš,
0: jo?
1: To?
0: Že to fakt pomáhá, že upustíš tu páru, samozřejmě všeho s mírou, že jo. Ale že to pomáhá, no. Taky k ním patřím občas, co si budeme.
1: Tak asi proto všichni, které znám a jsou úplně normálně intelektuálové vlastně v běžném životě a pak usednou za volant, tak jsou k nepoznání, tak to produkují, aby nebyli ve stresu, tak už mi to dává smysl.
0: Já teď předávám slovo jiné Kristýnce, zamíříme na cesty za chviličku také zprávy. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
4: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Opavě na ulici Fignerova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Přibývá případu horečky dengue. Cyklobusy z Kopřivnice do Beskyd jsou znovu v provozu. Šumperští strážníci chtějí novou mobilní laboratoř. Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá případu horečky dengue. Zdravotníci evidují o 40% více nakažených než před rokem. Nemoc už epidemiologové zaznamenali i ve Francii, Itálii nebo Chorvatsku. Nejvyšší riziko nákazy zůstává v Asii, Latinské Americe a Africe.
2: Morava aktuálně.
1: Cyklobusy z Kopřivnice do Beskyd jsou znovu v provozu. Jak uvedla mluvčí města Lucie Macháčková, služba bude zajištěna ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.
3: Od května jezdí do Beskyd jeden spoj zpátky, a to na Pustevny, dva spoje o víkendech a o svátcích, na Pustevny a na Bombálku. Během prázdnin, kdy se předpokládá největší zájem, bude jezdit cyklobus rovněž každý všední den, a to na Bílou. V uvedené dny bude jezdit také jeden spoj zpátky mimo prázdniny z Pusteven a o víkend a během celých prázdnin Bílé.
1: Cyklobusy budou jezdit až do konce září. Strážníci šumperské městské policie si plánují pořídit novou mobilní laboratoř na testování návykových látek. Plánují využívat třeba při výjezdech k žákům, u nichž mají učitelé podezření, že jsou pod vlivem drog. Nové zařízení má pomoci i v situacích, kdy žák test na drogy odmítne.
2: Rádio Čas, sport.
1: Zítřek bude patřit fotbalu. V šance národní lize se můžeme těšit na domácí utkání Baníku Béčko, který od 17 hodin vyzve Zbrojovku Brno. O hodinu později se na domácí

0: zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
3: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
2: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
3: Já mám pořád, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

se mi chce říct letní úterý, přátelé. No ale do leta máme ještě daleko, zažíváme první teplé dny letoška. No ale už zítra nám teploměry mají klesnout na některých místech až o 10 stupňů dolů. No a mohl by se dostavit nějaký ten dešť, na který na mnoha místech republiky čekají doslova jako na smilování, protože máme šílené sucho. Je prý ale dost možné, že by tady u nás na severu Moravy a Slezska žádné dešťové kapky ani nemusely spadnout. No tak uvidíme. Nicméně oproti první polovině dne se nám už začala vytvářet oblačnost, ale pořád teploměry ukazují okolo 25 stupňů. Ať už je u vás, kde Rádio Čas posloucháte jakkoliv, tak si užívejte klidné úterý společně s mojí maličkostí a taky hity, které milujete. Zdraví vás, Kiki Střelcová. Čas.

0: Hity, které milujete, posloucháte na rádiu Čas. My za okamžik v nich budeme pokračovat. Těší se Banners, Cranberries, No Name a spousta dalších. No ale přátelé, my pojďme teďka nahlédnout do kalendáře. Máme 125. den roku 2026. Neuvěřitelné, jak to letí. No a když si užíváme května naplno, tak samozřejmě i k dnešnímu dni se vážou nějaké ty události, které vzpomínáme právě v tento den. Tak pojďme se teďka na chviličku vrátit do dnešního ranního vysílání, kdy opět a zase naši kolegové se drtili, pátrali v paměti, zkoušeli se. A jak to dopadlo, tak to si připomeneme právě teď.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1891 The Music Hall, dnes známá jako Carnegie Hall, byla slavnostně otevřena prvním veřejným koncertem. Kdo ho dirigoval?
3: 1991, kdo dirigoval
2: 1891.
3: Koncert?
2: 1891.
4: Antonín Dvořák.
3: Říkal.
2: Dobrý tip. Ne.
4: Ne, to nebyl Dvořák?
2: Ne, Carnegie Hall.
4: No já, nepozor, to on jako fungoval v tom v New Yorku, tak to jsem teď myslel, že jsem měl správně, aha.
2: Tak já doufám, pardon, že mám správnou informaci,
4: ne,
2: ale...
4: Ne, ale jakoby, jako vím, že tam pobýval jeden čas, pro
2: no,
4: boha.
2: No, může být.
4: Aha, tak někdo jiný. Tak, no tak
2: ale řekni nevím, to.
4: Čajkovský?
2: Ano.
4: Jo?
2: Petr Iljič.
4: Já už jsem si předtím dal jako bod za toho, ale...
2: V roce 1944 byl propuštěn z vězení autor tohoto citátu. Kdo to byl? Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.
4: Z českého vězení, jakoby, ne, jako bylo to tady, jako je to...
2: To je tak známý citát.
4: Já ho neznám.
2: Fakt?
4: Lení, to, počkej, to je tobě známý citát.
2: Opravdu?
4: No, jasně.
2: Co?
4: Počkej, za co, dobře, za co tam byl?
2: Tak on byl jeden z největších duchovních vůdců Indie.
4: Muhammad Gandhi.
2: Ano.
3: No, no, tak teď mi to taky cinklo, že to bude Muhammad Gandhi.
4: Bože můj.
2: Jo, a není Muhammad, on je Mahatma.
4: Ne, Mahatma. To já jsem tam začal jako
3: Mahatma,
4: a pak jsem hledal, jo,
3: tak
4: myslím, že jsem šel do jiné země, bože, Lení.
2: Muhammad Gandhi.
4: Pocit to, to tím nejhorší, víš, nevíš, jak jsem kdy měl, jak on zohodí se teď, že to bylo fenomenální.
3: Ne.
4: Já taky myslím.
5: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: úterní odpoledne s datem 5. května užíváte s rádiem Čas. No a my už si za chvíli řekneme, jak si dopřát skvělého oběda a nedat za něj vůbec nic. Pokud vás zajímá víc, tak určitě zůstaňte s námi. No a teďka se podíváme, jak tedy bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během zítřejšího středečního dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme převážně

0: Jste s rádiem Čas, no a i když teď máme spíš chvíli svačinek, tak oběd je záležitost, kterou jako řešíme dennodenně snad úplně všichni. Nejlepší je, co si budem, když člověk přesně ví, na co má a nemá chuť. Horší je, když jsou ty chutě neslané, nemastné a vůbec nevíte, co byste si chtěli dát. No ale o tom jsem teď každopádně mluvit nechtěla. Chcete-li být, přátelé, pozváni rádiem Čas na takový nějaký dobrý ňamkovní oběd, tak se nezapomeňte registrovat na našem rádiovém webu a pak poslouchat všední vysílání mezi 11. a 12., kdy právě před pravým polednem volá kolega Aleš Šklubal k vám do zaměstnání, aby vám oznámil, že od nás získáváte poukázku na oběd jakéhokoliv druhu. Zkrátka, co vaše ctěné hrdlo bude ráčit. Pozor, nebude to oběd jenom pro vás, ale taky pro vaše kolegy. Takže určitě neváhejte, věnujte tu chvilku k sepsání a poslání pár vašich údajů na našich webech casradio.cz. No a pak už jenom čekejte, kdy se vám ozveme.
1: Obědovka Rádia Čas. Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
5: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
6: Rádio Čas.
7: Hity, které milujete.

0: okamžik, tady máme 16. hodinu odpolední, no a pokud i nadále zůstanete s námi s rádiem Čas a mojí maličkostí Kiki Střelcovou, tak vám můžu slíbit, že se rozhodně nudit nebudete. Ba naopak, skvělé hity, které milujete, těch je tady i pro příští hodinu nachystaná fůra, no a k tomu nějaké ty zajímavosti a novinky, které se teďka okolo nás aktuálně dějí. Já vám přeju pohodové úterní odpoledne, no a za okamžik už Kristy Kubánková a čerstvé zprávy, ale ještě před nimi pohled na cesty.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Plzeňská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas.

0: čím dál mladší děti. Každodenně je pije asi čtvrtina z nich.
1: Morava aktuálně.
0: Městská nemocnice Ostrava přichází s další novinkou. Tentokrát spustila robotickou operativu, která pomůže stovkám pacientům ročně. Více nám k tomu řekl ostravský radní Michal Mariánek.
2: Roboticky asistovaná chirurgie patří mezi nejmodernější metody minimálně invazivní operativy. Pacientům přináší zejména menší krevní ztráty, nižší pooperační bolestivost a rychlejší rekonvalescenci. Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou chirurgové provádět šetrné zákroky i v anatomicky složitých oblastech.
0: Nový operační sál je multioborovým pracovištěm. Využívat

0: nabíjecím místům zde přibude 38 nových a 6 míst pro veřejné nabíjecí stanice elektromobilů. Hotovo by mělo být začátkem roku 2027.
1: Rádio Čas Sport.
0: Světový šampionát v hokeji se blíží. Hrát se bude od 15. do 31. května ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B spolu s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovenskem a Itálií. Ve skupině A jsou týmy USA, Švýcarska, Finska, Německa, Lotyšska, Rakouska, Maďarska a Velké Británie. Do osmifinále postoupí první čtyři mužstva z Kanady.

0: zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
3: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
2: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
3: Teda, jo. Já mám pořád, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte hity, které milujete na rádiu Čas. No a dámy a pánové, teďka jedna novinka k nedávno oslaveným 95. Jiřinky Bohdalové se herečce dostalo další krásné pocty. Tu nyní budete moct vidět na poštovních známkách. V 5 různých podobách si představte. Motivy obrázku budou připomínat zlomové momenty jejího života a taky kariéry. No a edice bude určena jak pro sběratele, tak taky k běžnému poštovnímu využití. Malý arch s hodnotou 775 korun obsahuje 25 známek v hodnotě B, tedy pro běžné psaní po česku. Jo, a je o ně obrovský zájem. Představte si, že známka typu B byla vydaná v limitovaném nákladu 500 kusů a byla vyprodána během 24 hodin. No a nyní jsou v prodeji známky s označením A. No a těch se během prvních hodin prodeje prodalo už 60%. Takže nejspíš budou brzy taky fuč. No a co na to Jiřinka? Ta se k tomuto téma vyjádřila, že je to pro ní obrovská pocta, strašně si toho váží a že je to fantastické, jak ty známky znázorňují ten průřez toho jejího celého života. No, tak tolik tedy k novinkám okolo Jiřinky Bohdalové a my už pojďme zase zpátky k muzice.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jak tak pročítám ty vaše dnešní komentáře na úterní téma Rádia Čas, tak se tady, přátelé, opravdu bavím. Protože užíváte spoustu nejzajímavějších, nejvtipnějších slovíček, které jsou jako vašimi nejoblíbenějšími v tom vašem slovníku. No, jak už jsem Majky mu tady dneska odpovídala, když se mě při příchodu do rádia ptal, tak ty moje slovíčka jsou jako nepublikovatelná, ale zase si nepředstavujte, že bych opravdu tak nějak jako neustále nadávala, když to samozřejmě rozvedu a rozšířím a popřemýšlím nad tím víc do hloubky, tak samozřejmě používám občas i takové ty vtíravé, vyplňující slovíčka, které člověk vždycky řekne v momentě, kdy si jako potřebuje trošičku nahnat čas. Já myslím, že to máme úplně všichni, ale samozřejmě teď, když je po mně budete chtít, tak vám nejsem schopná říct, nejsem si schopná si je zkrátka a dobře vybavit. No, ale kdo mě pobavil, tak byla Věrka, která píše: počúvám, že sa nikdo nepřizná, že používají slovo vole, čo je něco strašné, ještě, že to slovo existuje, kebo jinak by sa nevedeli některý porozprávat. A Věruško, to máte pravdu. Slovíčko vole, že jo, úplně obyčejné vlastně takové zvířátko, a jak s tím člověk dokáže kolikrát vynaložit. Děkujeme za vaše komentáře, no a za okamžik další muzika.
2: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Partnery akce jsou
5: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: 5. května je vyloženě jarem vonící. Když teďka koukám teda ven, tak nám se tady v Ostravě strhává šílený vítr, což znamená, že je to předzvěst změny počasí. No a jak už jsme si řekli, zítra už máme nějakou tu změnu očekávat. Tak víc nám k tomu řekne Kristy Kubánková už za okamžik. No ale taky si pak povíme o další takové zajímavosti, protože si představte, že streamovací platformy v těchto dnech ovládá jeden všemi dobře známý umělec, který už ovšem není mezi námi několik let a porazil už třeba i takovou popovou princeznu, jako je Taylor Swift. O koho jde, tak si řekneme za pár minut. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během zítřejšího středečního dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme převážně polojasno až oblačno. Přidat se může také déšť, místy dokonce i bouřky. A nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia.
3: Čas. Radio Čas.

0: Být nejhranějším interpretem na světě i 17 let po své smrti, tak tomu se říká opravdu být legendou. No a tou je bezesporu Michael Jackson, který nám na rádiu Čas právě dohrál. No a přátelé, po nedávné premiéře snímku Michael o králi popu se streamy s jeho hudbou zvedly o 116% a Jacksonova muzika boří všechny hudební internetové platformy, jako je YouTube nebo třeba Spotify. No a jedním z těch nejpřehrávanějších interpretů na internetu doteď byla Taylor Swift. A i tu Michael Jackson přeskočil. No a kdo jste film Michael ještě neviděli a jste zvědaví, jaký je, no tak na to nemám jiného doporučení, než si na něj zkrátka zajít do kina.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
4: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
6: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
5: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
7: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem.

0: A z rádia čas po v dalších minutách po 17. Hned několik pozvánek na zajímavé akce, které se chystají na nejbližší dny. No a taky si povíme, co konkrétního chystá televize Relax. Za chvilku bude 17:05, mé jméno je Kiki Střelcová a já vám přeju klidné úterní odpoledne, no a za okamžik Kristy Kubánková.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento čtvrtek přivítáme na snídani náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou a ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Řidiči, pozor se dávejte v Ostravě na ulici Plzeňská, kde se stala dopravní nehoda. Boural se také v Karviné na třídě 17. listopadu a také ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. A s komplikacemi počítejte také v Brně na ulici Hvězdoslavova. I tady tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější.

0: než před 20 lety. Podle lékařů zatím stojí stárnutí populace a také zanedbávání ochrany před sluncem.
1: Morava aktuálně.
0: Bruntál bude mít nové Alzheimer centrum. Tento domov se zvláštním režimem vyroste v areálu bruntálské nemocnice. Jeho kapacita bude 120 lůžek. Po kolaudaci je počítáno se zahájením provozu v únoru roku 2029. Ve Vsetíně akutně chybí dárci krve. Město proto ve spolupráci s nemocnicí spustilo kampaň nazvanou Daruj krev, plavej zdarma. Ta má oslavit nové i stávající dárce. Říká to mluvčí radnice Jana Rašková.
2: Každý, kdo v průběhu května daruje krev nebo plazmu ve vsetínské nemocnici, získá od města jako poděkování poukaz na vstup zdarma do městských lázní nebo na koupaliště. Cílem iniciativy je nejen pomoci zajistit dostatek krve pro pacienty, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti pravidelného dárcovství.
1: Rádio Čas, sport.
0: Zítřek bude patřit fotbalu. V šance národní lize

0: Salzia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
3: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
2: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
3: Teda, jo. Já mám pořád, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Jste s rádiem Čas, no a před náma je další prodloužený víkend díky svátku v pátek. No a tak spoustu z vás vyrazí někam na hory, výlety, a to ať už v blízkosti domovů nebo třeba několik set kilometrů daleko od něj. No a pro ten druhý případ vám dám tip na mezinárodní přehlídku animovaných filmů s názvem Anifilm, pořádaný v Liberci. Návštěvníci festivalu budou moct nejenže zhlédnout animační snímky soutěžní, ale taky i ty nesoutěžní, a k tomu si představte výstavy, možnost zkoušky práce v animačních dílnách, taky návštěvy besed. No, přátelé, tohle všechno nabízí liberecký festival Anifilm, který probíhá v těchto dnech, a ten letošní je na téma mýtů a legend. No a přinese opravdu hromadu programů, který nadchne děti všech věkových kategorií, ale taky dospělé. Takže pokud budete mít v těchto dnech cestu do Liberce, určitě tuhletu akci nesmíte minout, protože stojí za to.

0: Chcete, přátelé, zažít kousek Itálie na Valašsku? No není problém, Rožnovský pivovar zve všechny milovníky italských chutí a vůní na Taliánskou sobotu. Ta proběhne už nyní 8. května na Pivovarském dvoře v Rožnově pod Radhoštěm. No a těšit se můžete na pochoutky z celé Itálie, a to ať už ty tekuté nebo ty pevného skupenství. No a pokud byste ty přijaté kalorie chtěli pak večer spálit, i pro tuhletu možnost nabízím řešení. Oldies Party v ostravském Bum Bum Comedy Clubu. Od 8 večer a bude to opravdu těžké retro. No, program na sobotu máte komplet vymyšlený, teď ještě zařídit to hlídání na večer pro ratolesti, ať si můžete zajít vyhodit z kopítka. A nezapomeňte se dobře bavit.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Čas. Okénko města Nový Jičín.
4: Posloucháte Rádio Čas a my se teď vypravíme do Nového Jičína. Tady mají novou sportovní atrakci, která potěší malé i velké. Podrobnosti má místostarosta města Václav Dobrozemský.
5: Město Nový Jičín aktuálně otevírá nové sportoviště Pump Track na bývalém horním vlakovém nádraží. Jedná se o uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, koloběžce, skateboardu, inline bruslích. Pump Track bude slavnostně otevřen spolu s doprovodným programem a s jedním ze závodů Českého poháru v Pump Tracku v pátek 8. května. Celkové náklady na stavbu dosáhly 10 milionů korun a 5 milionů z toho hradil Moravskoslezský kraj formou dotace z programu oživení cestovního ruchu podporou infrastruktury. Otevřením tohoto sportoviště dosáhneme většího portfolia možností užívání sportovišť na území města.
4: Ve vysílání Rádia Čas nás do Nového Jičína právě teď pozval místostarosta Václav Dobrozemský. Pohodový den přeje ze studia Honza Gavelčík.
6: Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe. David Koller. Olympic. Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
7: Hity, které

0: Jste s rádiem Čas a jestli vás neustále svazují myšlenky na to, co si o vás druzí myslí, když třeba něco uděláte nebo jak se na vás budou lidé dívat, když si vezmete ten výstřední kousek z vašeho šatníku, tak to byste určitě měli poslouchat dnešní díl pořadu Energiemi. Do toho totiž pro tentokrát přijala pozvání psychoterapeutka Vladimíra Pekárková a probere s Evou Rigler právě tyhle obtěžující myšlenky spousty lidí a určitě i poradí, co s tím. A nejen to, dámy se budou věnovat taky sociálním sítím a tomu, co o nás dokážou vypovědět podle obsahu, který přidáváme, a nebo se hlouběji pověnují téma muži versus pláč a zlobení versus něžné pohlaví. Tak rozhodně poslouchejte nový díl Energiemi podcastu už za půl hodinky, tedy po 18. podvečerní na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během zítřejšího středečního dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme převážně polojasno až oblačno. Přidat se může také déšť, místy dokonce i bouřky. A nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Teď z rádia Čas jedna novinka, kterou v nejbližších dnech spouští televize Relax. Od 13. května se, přátelé, můžete těšit každou středu od 16 hodin a 55 minut k tomu na sérii videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, panem doktorem Evženem Machytkou, kterého můžete znát například z televizní reality show Extrémní proměny. No a můžete se těšit na opravdu odborné rady těch nejpovolanějších. Takže kdo se snažíte zhubnout a trochu vám to dře, určitě tenhle ten pořad bude pro vás jako stvořený. Probírány budou nejnovější metody léčby obezity, nebudou chybět ani rozhovory s dalšími odborníky, kteří se věnují vědeckým poznatkům této problematiky. Takže nezapomeňte příští středa za 5 minut 5 odpoledne na televizi Relax. No a pokud vám premiéra náhodou uteče, budete se na díl moc podívat vždy v repríze v sobotu od 14 hodin. No a pozor, přesně za 2 týdny, po pravém poledni, tedy v úterý 19.5., sem do studia Rádia Čas dorazí na živý rozhovor právě Evžen Machytka. Tak se na to můžete těšit, takže si nezapomeňte dát upozornění na telefonech nebo poznámku na ledničku a my se už na tuhletu vzácnou odbornou návštěvu budeme moc těšit.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
6: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
5: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
7: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.

jsou někteří z vás červení po těch prosluněných takřka letních dnech, které teďka za sebou máme. No jak bude zítra, tak to se opravdu necháme překvapit, jestli se rapidně ochladí nebo jenom zaleze oskárek za mračna. Nicméně přátelé, už za okamžik předám studio a mikrofon Evči Rigler, protože už se chystá energie mi pořád. Další nový díl, ve kterém dneska pozvání přijala psychoterapeutka Vladimíra Pekárková. Můžete se těšit opravdu na poutavé povídání. No a do konce hodiny si myslím, ještě stihneme Taylor Dane anebo třeba Adama Ďuricu. Já vám přeju krásný zbytek úterního dne a my se zase slyšíme zítra. Radio Čas.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
3: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Karviné na třídě 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Zájem o papírové knihy klesá. Bohumín se připravuje na letošní plaveckou sezónu. Šumperští strážníci chtějí novou mobilní laboratoř. Pohodový podvečer vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Zájem o papírové knihy klesá. Lidé častěji sahají po elektronických čtečkách a nebo audioknihách. Průměrný posluchač díky tomu zvládne přelouskat až 13 knih ročně. Obecně ale Češi čtou méně. Kvůli tomu tak obývá i vydaných titulů.
4: Morava aktuálně.
3: Bohumín se už naplno připravuje na letošní plaveckou sezónu.

0: Dva jezera si v posledních dnech mohli všimnout na březích obou vodních ploch větší navážky zeminy. Místa, kde se rekreanti nejčastěji pohybují, potřebují srovnat. Terén během první poloviny května upravíme a zatravníme, takže na konci měsíce, kdy sezóna startuje naplno, už bude prostor pro odpočinek a opalování ideální.
1: Strážníci šumperské městské policie si plánují pořídit novou mobilní laboratoř na testování návykových látek. Plánují ji využívat třeba při výjezdech žáků.

0: Rádio Čas. Sport.
1: Fotbalová liga mistrů pozná dnes prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropole.

0: 24 stupňů Celsia. Tolik poslední zprávy dnešního dne na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
3: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
2: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku? Teda, jo.
3: Já mám pořád, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
4: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. A dneska taky o tom, jak moc je důležité, co si o nás myslí ostatní. Jak moc je, anebo není, názor druhých relevantní pro naše fungování. Co o nás vypovídá naše aktivita na sociálních sítích. A kdy jsme opravdu autentičtí. Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. Evou Rigler.
4: Psychoterapeutka ve výcviku, která provází klienty na jejich cestě k hlubšímu sebepoznání a větší vnitřní spokojenosti. Ve své praxi se zaměřuje na klíčová témata, jako je sebepřijetí, budování vztahu k sobě a svému tělu a rozvíjení sebelásky. Významnou část její terapeutické práce tvoří taky oblast poruch příjmu potravy. Pomáhá klientům porozumět hlubším příčinám jejich potíží, pracovat na vztahu k vlastnímu tělu a postupně obnovovat zdravý postoj k jídlu i k sobě samým. Její přístup je postavený na laskavosti, empatii a hlubokém porozumění pro jedinečnost každého člověka. Vladimíra Pekárková, můj dnešní velmi milý host podcastu Energiemi. Vladi, ahoj, já tě tady moc vítám.
5: Ahoj Evi, moc děkuju opětovně za tu důvěru, že tady dnes můžu být.
4: Tak to téma, které my dneska budeme probírat, je zejména to, jak se vymezit vůči svému okolí a zároveň i taky to, jak moc je důležitý názor našeho okolí. Takže jak moc na tom ve skutečnosti záleží, co si o nás myslí ostatní?
5: Ta odpověď může být velmi jednoduchá a zároveň složitá. A to je a není to důležité. Ono to je důležité v průběhu vůbec budování nějakého našeho jáství, což je většinou z dětství do nějaké dospělosti přes dospívání. Mm-hmm. Tam je to důležité, protože nám to okolí dává nějaké, dejme tomu, normy a standardy a můžeme se teďka dlouze tady bavit o tom, co to norma je, mm-hmm. ale já to zkrátím. Myslím tím třeba norma nějakého chování, že není asi OK někoho, nevím, třeba bít nebo po někom křičet. Není třeba asi v pořádku obnažovat se na veřejnosti. Takže tady v tomto směru je to důležité, co to okolí nám dává za zpětnou vazbu. Ale, a to je mnohem podstatnější, rozhodně není důležité to, co si o nás okolí myslí ve smyslu toho, jak vypadáme, jestli splňujeme nějaké normy a kritéria, jestli jsme dost chytří nebo ne. V tomto směru to vlastně důležité vůbec není. A mám pocit, že se na to vlastně zapomíná. Že my stále jedeme z toho pohledu, co nám říkali rodiče. Měla by si být přece ta správná, hodná holčička. Zdravit všechny, klidně 5x, 6x, hlavně ať tě slyší. Vypadat vždycky přece upraveně, mít nějakou formu postavy, protože ta taky do toho patří, nikdy nezlobit, protože holčičky přece nezlobí a kluci přece nepláčou. A tady v těchto stereotypech zažitých my potom fungujeme, to si přinášíme do dospělosti a to je potom ten velký problém. Takže ono je velmi jako tenká hranice, kdy nám na tom ještě trošku může záležet a kdy už vlastně by vůbec nemělo. A ta hranice je pro mě možná, a říkám to i klientům, v té hranici únosnosti pak, když dělám něco, kdy záměrně někomu chci ublížit, mm-hmm. nebo kdy jednám nějak jako protizákonně, tak ano, tam potom ta zpětná vazba od toho okolí je důležitá, ale vlastně v jiném jako aspektu ten jako názor toho okolí pro mě nemusí být vůbec jako validní.
4: Vladí, kde to vůbec vzniklo? To, že si předáváme tady tyhle kódy a tohle nastavení, že holčičky musí být poslušné, vždy upravené, hodné a milé, kluci nepláčou. Je rok 2025. Jak to, že si pořád předáváme tyhle kódy?
5: Je to pro nás, s nás uchopitelné a myslím si, že to má zase mnohem jako širší kontext. My se tady můžeme bavit o nějaké historickém vývoji, jak byly vychovávány naše prababičky, babičky, jejich babičky a tak dál, kde to postavení ženy a muže bylo jasně dané. Žena byla ta, která byla doma, rodila, pečovala, vařila, neměla moc vlastně, teď byly doby, kdy žena neměla práva. Muži byli naopak ti, kteří chodili do té války, museli obstarat tu rodinu. Takže tohle jsou nějaké jako zažité věci, které fungovaly po generacích a samozřejmě velmi těžko se to nějakým způsobem nám nabourává. Říká, že rok 2025 je, ale mám pocit, že se v některých ohledech pořád vracíme zpátky, protože je to něco, co fungovalo. V podstatě to fungovalo našim jako babičkám, fungovalo to možná i našim jako rodičům, tak by to přece mělo fungovat taky nám. A to je další věc, téma jako emocí. Ty generace se dědily to, že není v pořádku třeba úplně projevovat ty emoce. Říkat mám tě rád, brečet, říct si potřebuji obejmout, říct, že něco nezvládnu, že s něčím potřebuji pomoc. To jsou často jako věci, které moc jako nebyly. A moc to ta starší generace nezažila. Generace našich rodičů je už někde jako na pomezi, kdy cítí, že možná by to potřebovali, ale zároveň vyrostli v tom prostředí, kdy to OK nebylo, kdy ta láska buď to vůbec jako nebyla, anebo byla velmi jako podmíněčná za něco. A tohle je potom něco, co dědí ta mladší generace, která se teďka musí vypořádávat s tím, že mají tu potřebu vyjadřovat to, co cítí, ale zároveň naráží na to, že okolí je právě hodnotí v tom, že jsme jako přecitlivělí, že už se nám přece nemůže ani nic říct, že ani nevíme, jako kdo jsme, co jsme a že nad vším jako polemizujeme. Namísto toho, abychom si uvědomovali, že jsme první generace, která se může rozhodnout, která si může dovolit zeptat se, co chci, co potřebuju, co cítím, protože i když ta doba jaká je, tak žijeme v naprosto jako nejvíc stabilní společnosti, která tady kdy byla. A my máme ten luxus, že se můžeme rozhodnout a přesto nám to ty jiné generace berou nebo se nám to snaží vymluvit, že je to to, čím bychom měli jít.
6: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou.
1: Myslíš, že tady někdy do budoucna, to je taková filozofická, může dojít k nějaké symbioze, kdy třeba ta starší generace, která právě jela v tom režimu, hlavně nevybočovat, hlavně se neprojevovat, jít vlastně se stádem, protože je to ta nejbezpečnější cesta, a najednou jsme tady v době, kdy podporujeme tu individualitu, kdy dáváme prostor emocím, kdy si chceme užívat toho života, protože k tomu konečně máme bezpečné podmínky. Myslíš, že někdy může dojít k té symbioze a pochopení, nebo zkrátka je to generační střet, který bude panovat?
2: Já si myslím, že už se to do jisté míry děje. Že se to děje skrze média i sociální sítě, kdy se o tom mnohem víc mluví. Máme tady trendy, jako je respektující výchova k dětem, což jsou taky nové trendy ve výchově, které tady třeba jako nebyly. A myslím si, že už se snažíme k tomu jako víc směřovat a že i ta společnost je taková víc svobodnější i v těch jako rozhodováních. Mám pocit, že taková mantra je jako nehodnotit a nebýt hodnotící. Jasně, je asi pravda, že jako generaci, jako babiček, tomu úplně jako nepřesvědčíme, protože když žijete v něčem celý život, těžko jako dojdete k nějakému přesvědčení, že by to mohlo být jinak, ale mám tu naději, že i u těch rodičů se ty změny dají dělat. Možná budou menší a možná ta změna bude jenom v tom, že nás třeba nebudou hodnotit jako ty děti, ale bude se to dařit. A mně se vlastně jako líbí i takový ten příměr, když si říkala, že po nás jako chtěli ty rodiče hlavně jako nevybočovat, ale zároveň přece po nás chtěli, aby jsme v něčem byli jako jedineční.
1: Abychom v něčem vynikali a měli ty skvělé výsledky. Přesně. A vlastně reprezentovali tu rodinu.
2: Přesně, což je jako velký paradox, protože na jednu stranu nevybočovat, ale na druhou stranu po nás přece chtějí, abychom vybočili.
1: To znamená, že my můžeme vybočovat, nebo mohli jsme vybočovat, ale pouze v tom pozitivním kontextu. Mít skvělé známky, reprezentovat školu na olympiádách, chodit na recitační soutěže, to je všechno v pořádku, ale za předpokladu, že bychom chtěli vybočovat tím, že se chceme jinak oblékat, jinak projevovat, nosit jiné účesy, bavit se s jinými lidmi, tak to už OK nebylo.
2: Přesně tak. Vlastně tam ta hranice byla velmi jasná. To, co je správné, a to určovala ta generace těch rodičů a jejich další generace, tak to bylo v pořádku, tam jsme vynikat mohli, ale pak, když to dítě se chtělo projevit, tak to mnohdy, a bylo to projevení jako jiným směrem, tak to bylo velmi přísně jako trestáno. Takové ty věty typu, podívej se, jak mě trápíš, s tebou jsou jenom problémy, podívej se tady, nevím, na Aničku, jak ta je hodná a poslušná, proč ty taková nejseš. Slyšela jsem od klientek i věty typu, my tě dáme do dětského domova, když budeš jako zlobit, takovou dceru jsem si nepřála. Jo, že vlastně tady tímto a to dítě, a můžeme se bavit, že dítětem jsme prostě do 18 let, kde toužíme po tom bezpodmínečném přijetí ze strany těch rodičů, se potom utváří ten vzorec, že musím potlačit sama sebe a nějaké své potřeby a musím být jenom taková, jakou mě oni přijímají, protože jedině tehdy mě vlastně mají rádi.
1: Jak moc se třeba právě tady tyhle věci, události, slova vyřčená v tom dětství a dospívání těmi dospělými směrem k nám, jak moc se to může projevit potom na naší povaze a na našem chování třeba i v tom dospělém životě, anebo dokonce i na vztazích?
2: Bohužel velmi, protože spousta dětí, které tady v tomhle prostředí vyrůstá, tak si osvojí tady tuhletu identitu. A pak často jejich vztahy vypadají tak, že hledají někoho, kdo bude validovat, jestli vlastně to dělají správně nebo ne. Což potom vede k tomu, že můžeme utvářet závislostní vztahy, takže budu s kýmkoliv, jenom proto, abych nebyla sama, protože když budu sama, tak jsem prohrála. Nebo si vezmu kohokoliv, protože přece já si nemůžu vybrat. Žiju v tom jako přesvědčení, že když už přece mě někdo chce, tak bych si toho člověka měla za každou cenu vzít, protože pak budu sama a to přece nechci. Velmi často se taky to může projevit do nějaké jako nemoci, takže typicky poruchy příjmu potravy. To je jako velmi časté. A úzkosti, někdy i deprese. Takže ten vliv má na toto veliký. No a pak je to obrovské téma a to je syndrom hodné holčičky. Takže jsem bezhraniční, udělám pro kohokoliv, cokoliv. Když by padalo letadlo, tak raději zachráním prvně všechny ostatní a pak možná až někdy jako sebe. A takový ten jako people pleaser, potřebuji, aby mě všichni měli rádi za každou cenu, což je nesplnitelné, taky nemám ráda všechny lidi na světě, tak nepotřebuji, aby měli rádi všichni mě, ale my jsme v tom byli vychováni, že když budu oblíbená, když mě budou mít všichni rádi, tak jsem vlastně uspěla a jsem v pořádku.
1: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou. Vladi, ve chvíli, kdy chceme přestat být těma hodnýma holčičkama, tak to bude chtít změnu a pořádnou dávku odvahy. A já mám tady jednu citaci, kterou jsem si kdysi u tebe přečetla a která je pro mě vlastně takovou mantrou a nějakou metou, které bych já sama chtěla v budoucnu dosáhnout. Přečtu ti teda tvá vlastní slova. Ještě před lety bych na otázku, kdybys mohla změnit jen jednu věc na svém těle, co by to bylo, odpovídala jen jednu. Dneska bych na tu též otázku odpovídala, proč bych na sobě něco měnila. Vladi, dá se dosáhnout i v tom dospělém životě, když máme nějaké nefunkční programy, toho stavu, kdy budeme naprosto spokojené a budeme se absolutně přijímat se všemi svými schopnostmi, neschopnostmi, se svými chybami a budeme se prostě přijímat takové, jaké jsme?
1: Moje odpověď je určitě ano. Je to nejen možné, ale myslím si, že bychom to měli chtít jako všechny. Že by to mělo být takový náš možná jako životní cíl. Protože se neustále proměňujeme v čase a ty chyby neustále přichází. A když jsme se bavili o té jedinečnosti, tak já si říkám, že tohle je ta naše jedinečnost. A mě v tom hodně pomáhá si říkat, proč bych měla být jako celý život v boji sama se sebou. Mm-hmm. Přijde mi vlastně mnohem užitečnější být v nějaké jako laskavosti a v tom jako přijetí sebe sama, protože přece jenom já takhle přijímám, ale i ostatní lidi přijímám jako se vším, tak jak jsou, ne se vším úplně souzním a to je úplně v pořádku a přijde mi důležité si i tady tohle dopřát sama sobě. Žít jako s nějakou větší laskavostí k sobě a možná i s tím jako uvědoměním si, že tohle je ta moje jedinečnost. Proč bych se měla snažit být jako někým jiným? Co to vlastně znamená být jako perfektní? Protože to je to, k čemu my často jako směřujeme. A být perfektní přece znamená, že už nemám co přidat, ani nic ubrat, což by ale znamenalo, že musím zůstat v tom životě zaseknutá, v tom bodě, kde jsem. Což je jako nereálné, to nejde. My se posouváme, každý den, když se probudím, tak prožívám nové emoce, nové prožitky, nové zkušenosti, které musím neustále vyhodnocovat a neustále na to reagovat. A pro mě být jako perfektní znamená být tak, jak jsem, aniž bych cokoliv potřebovala jako přidávat nebo ubírat, prostě jenom být. A myslím si, že to je něco, s čím se dá pracovat. To, co si myslím, že asi to nejzásadnější, je uvědomění si toho, že tak, jak jsme, tak jsme dost. A nesnažit se věřit tomu, když nás někdo přesvědčuje o něčem jiném. To, že někdo po nás něco může chtít nebo má na nás nějaké své nároky nebo nějaké očekávání, to jsou jeho očekávání, jeho nároky. To vůbec nemusí souviset s tím, co potřebuji a co chci já. Tak možná bych byla ráda, kdyby, jak jsi zmiňovala, že to je pro tebe mantra, kdyby to vlastně možná bylo nějaká větička, heslo, připomínka pro každého z nás. A kdyby to tak bylo, tak si myslím, že by se nám všem vlastně žilo mnohem lépe a mnohem spokojeněji.
0: Já jsem strašně ráda, že zmiňuješ to, že když má někdo nějaká očekávání od nás, tak jsou to jejich očekávání, jejich, ne naše. A platí to stejné i v případě, že má někdo s námi nějaký problém? Tak jak ho řešit, jak se postavit té situaci, když někdo má s námi nějaký problém?
1: No, je to jeho problém. Takže moje rada by byla, ať si ten problém jako vyřeší. To, že má někdo se mnou nějaký problém, ještě neznamená, že já jsem ta, která by ho měla řešit. A už vůbec to neznamená, že mám za to nějakou zodpovědnost. To je problém, který má ten člověk se mnou a je to jeho problém, takže je na něm, aby si to nějakým způsobem vyřešil. Pakliže by mě k tomu potřeboval z nějakého důvodu, tak se můžeme společně dohodnout, jestli jsem vůbec ochotná, jestli to chci nebo nechci nějak jako měnit nebo se v tom angažovat, ale já nenosím vůbec zodpovědnost za to, co kdo jak prožívá. To jsou jejich emoce, jejich problémy a je to na tom člověku, co s tím udělá.
0: Ty jsi tady několikrát zmínila perfektní.
2: perfekcionismus a nějakou touhu být perfektní. A já myslím, že i ta současná doba nám to tak trošku podsouvá. Být perfektní ve všech ohledech, být prostě tvořivé, cvičit, vzdělávat se, skvěle pracovat, skvěle jíst. Zkrátka milion věcí, ve kterých bychom měli být perfektní. Nicméně objevuje se nám tady už i takový trend, jako je autenticita. A já jsem nad tím několikrát uvažovala a říkala si, co je ta autenticita? V jaké pozici jsme autentičtí? Co to vůbec je? Umíš mi třeba i na tohle odpovědět?
1: Je to hodně hluboká otázka, možná i myšlenka, protože si myslím, že autenticitu každý z nás může prožívat úplně jinak. Já bych to možná se to pokusím zjednodušit. A pro mě možná autenticita je ten moment, kdy jsem v takové flow, kdy se nějak nekontroluju, kdy prostě jenom jsem, prožívám nějaké emoce, jakékoliv, a jsem na sebe nějakým způsobem jako napojená. Myslím si, že to je hodně o té flow, kdy nejsem tolik v té hlavě, tolik nemusím přemýšlet nad tím, jak bych se teďka měla zachovat, jak bych se teď měla zatvářit, jakou otázku bych teď měla položit, jaká je nejlepší reakce, ale že si dovolím tak nějak jako plynout, že se nějak tvářím, aniž bych to potřeba kontrolovat, že možná projevím nějakou emoci, aniž bych potřebovala si jako říkat, není to moc, nebo není to naopak málo, tak tohle je pro mě autenticita.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou.
1: Součástí tedy toho všeho, co povídáš, jsou i sociální sítě. Jak ten trend perfekcionismu, tak právě teď nový trend autenticity. Nicméně to, jak popisuješ autenticitu, tak mám pocit, že přesně to je ta fáze nás samých, kdy prostě jsme, je nám hezky, je nám dobře a ty nejhlubší a nejradostnější okamžiky asi nejsou nějak zdokumentovatelné na ty sociální sítě. Tak jak tady tohle vybalancovat?
2: No, myslím si, že jsi to vlastně jako trefila. Za mě sociální sítě jsou dvě věci. Buď to je to pro někoho práce, takže z logiky věci, když chodím já do práce, tak taky se tam snažím odvádět ten nejlepší možný jako výkon a jsem tam v nějaké roli. Moji klienti určitě nebudou znát to, co jsem dneska ráno řešila doma s manželem. Určitě nebudou vědět, jak jsem jako spala, protože to jsou informace, které jako nepotřebují znát. A jsem tam v nějaké roli. Vnímám, že spousta lidí, kteří se živí sociálními sítěmi, je to pro ně práce, vystupují tam jako v roli. Málo koho by asi bavilo, kdybych si tam, nevím, namazala chleba s másem a se šunkou. Není to moc barevné, nevypadá to moc jako esteticky. Vlastně bych tomu asi nenapsala ani žádný jako fancy popisek, takže by to nikoho nebavilo. Takže je jasný, že když tam prostě dám ten perfektní jako avotoast, napíšu k tomu jako velmi kreativní text, tak to ty lidi bavit bude. Což je prostě práce. No a pak je tam druhá rovina té věci a to je za mě ta snaha přesvědčit ostatní, ale taky sebe, jak chci, aby mě vnímali. A chci jim jako ukázat, že ta moje autenticita je ale přece pořád ta perfektní. Že jsem ta Pilates princess, která ráno vstává, udělá si tu skvělou snídaní na Pilates, na jogu. Já nevím, co všechno ten den jako stihne. A chci, aby mě takhle ty lidi vnímali. A já radím vždycky všem asi, aby se na ty sociální sítě koukali s velkou dávkou jako kritiky. Aby to brali jako zdroj inspirace, ne jako zdroj srovnávání se. A aby možná k tomu přistupovali i s tím, že to, že tohle někdo jako prezentuje, taky o něm jako něco vypovídá. A bude to ta varianta práce, anebo ta varianta toho, že ten člověk pravděpodobně nějak jako sám se sebou bojuje, je sám se sebou možná v nějaké fázi a v něčem nespokojený. A tohle je prostředek, kdy si může to sebevědomí aspoň trošičku dohnat. Tak přijde mi dobrý vlastně v tom být tak nějak víc asi realistický.
1: Vladi, ty mi v tom nádherně nahazuješ, protože já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc, která mi už nějakou dobu běží hlavou. A to je skutečnost, že když se bavíme o tom nazírání našeho okolí na nás, tak znám spoustu lidí, kteří téměř nejsou aktivní na sociálních sítích nebo nejsou vůbec aktivní. Jsou to mladí lidé a po většinu času, když se s nima bavím, když si s nima povídám, jsou hluboce spokojení ve svém životě. Budují kvalitní vztahy, jasně něco řeší, mají nějakou práci, která je naplňuje, ale jsou vlastně hluboce spokojení a nemají potřebu to sdílet. A naopak mám tu zkušenost, vůbec nechci paušalizovat, ale mám tu zkušenost se spoustou lidí, kteří jsou naopak velmi aktivní na sociálních sítích. V podstatě ze sociálních sítí bych mohla znát jejich každodenní život skoro od první minuty až do té poslední. A ti lidé, když si s nimi potom povídám, tak zjistím, že jsou hluboce nespokojení, řeší partnerské vztahy, řeší zdravotní problémy a spoustu dalších peripetií. A v konečném důsledku, ačkoliv na těch sociálních sítích se tváří šťastně, spokojeně a dokonale, tak ve skutečnosti takový vůbec nejsou. Jak se dá tím pádem dostat do toho stavu, kdy nemám sociální sítě, neřeším a je mi hezky?
2: Mně se možná jako chci říct, jednak asi nechtěla bych to generalizovat, že tak to musí jako nutně být. Zároveň se mně chce říct, že to, že na sociálních sítích jako prezentuju ten šťastný život a pak jsem jako hluboce nešťastná, já vlastně jako tomu rozumím, jo? Že ty lidé si tam našli nějaký jako obranný mechanismus, aspoň někde v tom životě můžu být na chviličku šťastná. A jsou to pro ně ty sociální sítě, pak když mi selhávám, nevím, vztah, práce, možná já sama jsem nespokojená se sebou, tak aspoň někde na chvilinku můžu mít pocit, že to není tak úplně k ničemu. Takže rozumím tomu, že pro někoho ty sociální sítě jsou nástroj, jak úplně třeba nepropadnout do nějakých hlubších, horších stavů a jak nějak jako to balancovat, ten život. Neříkám, že to je správné, jenom říkám, že to tak někdo má. A to mě vede právě k té myšlence, že my nepotřebujeme sociální sítě k tomu, abychom byli šťastní a naplnění. Jenom pro někoho to je nějaký mechanismus, strategie, jak se vyrovnávat s něčím v životě, co nefunguje. Pokud potřebuju mít 1000 lajků u fotek a je to to, na co já čekám, tak to pravděpodobně znamená, že potřebuji, aby někdo validoval moji hodnotu a můj vzhled, což je velké téma. Tohle by ten člověk měl řešit někde ideálně v terapii. Pokud potřebuji, aby všichni viděli, že jsem si koupila nejnovější, nevím, auta, že jsem na drahých dovolených, tak já potřebuji v těch lidech jako vyvolat ten pocit, že já jsem to dokázala. Koukněte se na mě. Aha, takže asi jsem někde jako řešila to, že někdo mě nedocenil, že někdo možná nemyslel, že bych tohle já mohla vůbec někdy mít. Tak myslím si, že lidé, kteří umí fungovat bez sociálních sítí, tak jsou často lidé, kteří si velmi dobře uvědomují nějakou vlastní hodnotu, velmi dobře si uvědomují ty své kvality, v podstatě i ty nedostatky, a to sdílení nemají jako potřebu, protože jim to nic nepřináší. Já nepotřebuji, aby mi někdo říkal, že jsem hezká nebo ne. Já nepotřebuji, aby mi někdo řekl, ty jsi skvělá, že jsi to dokázala, protože já to vím, že jsem to dokázala, tak už to nepotřebuji slyšet někde jinde. Tak myslím si, že v tom ten velký rozdíl je, ale nechci tedy říkat, že všichni, co mají sociální sítě a sdílí, že nutně musí mít problémy, určitě ne. Na druhou stranu i to, že mám potřebu něco sdílet, pak, když to není ta práce, tak asi jo, asi se mi líbí, že prostě mi někdo napíše, že vypadám hezky, možná mě to jako potěší, protože prostě to zrovna dneska potřebuju a nemám nikoho, kdo by mi to řekl. Asi mi to taky něco bude saturovat, nějakou potřebu, a do jisté míry to může být v pořádku, jen je fakt důležité držet si tu hranici, kdy už tam trávím na tom ten čas tolik, že možná se víc jako kloním k té identitě těch sociálních sítí a vnímám, že tam mě to víc uspokojuje než v tom reálném životě.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
2: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Vladimírou Pekárkovou.
1: Ty sama jsi zastáncem třeba nějakých sociálních detoxů nebo nějakých pustů od sociálních sítí?
2: Já jsem velmi aktivní na sociálních sítích a myslím si ale, že já totiž si nemyslím, jako k čemu by ty detoxy měly být. Buď to umím být bez nich, anebo ne. A pak, když bez nich jako neumím být, tak je to, jak kdybychom trošku vzali alkoholika, na 14 dnů bychom mu řekli, tak teďka 14 dnů nebudeš pít, takže skvělý, bude abstinovat. A co se stane za ten měsíc, za 14 dní? Tak se k tomu vrátí zpátky, proč by ne? Jako není tam ta motivace, naopak jako přemýšlím nad tím, co mě to vlastně dávalo za příjemné benefity. Myslím si, že mnohem užitečnější a účinnější je, že pokud neumím bez sociálních sítí být, už jenom třeba proto, že to spojuje fakt lidi z různých koutů světa, mám tam spoustu přátel a tak dál, tak bych ale měla umět jako si sama nastavovat tu hranici. Já to mám třeba tak, že jsou dny, kdy tam jako nechodím, protože prostě nemám čas, nechci, nepotřebuju. Když jsem nadovolený, tak chci být prostě nadovolený a občas jako něco zazdílím, ale nemám potřebu u toho sedět. A někdy mám jako etapy, kdy tam potřebuju být, protože potřebuju tam ty věci sdílet. A myslím si, že tohle je možná jako fajn, mít tu kontrolu nad tím, jak ten čas trávím na sociálních sítích. Já to ráda jako opakuju a řeknu to tady asi znova, že sociální sítě tady jsou pro nás, ne my pro ně. Tak je fajn jako je naučit se je ovládat, kontrolovat a nenechat se jako strhnout tou lavinou těch sociálních sítí.
1: Máš třeba i nějaký návod na to, jak si vybudovat tak silnou sebelásku, identitu, nějakou sebehodnotu, že vůbec nebudeme potřebovat, právě jak jsi zmínila, tu validaci toho okolí, že si sami budeme vědomi toho, co v sobě máme.
2: Já bych vlastně možná odpověděla tím, co jsi řekla nakonec, že to je být si vědomá sama sebou. Vědět, co mě těší, co mám ráda, jaké jsou moje hodnoty, jaké jsou moje potřeby, co mě třeba chybí, co jsem třeba neměla saturováno a potřebuju to někde. A to být si vědomá sama sebou mě může velmi pomáhat potom v tom se jako držet i nějakou vlastní hodnotu, budovat si sebevědomí. Pak, když vím, v čem jsem velmi schopná, tak to můžu využít a nebudu se peskovat za to, že mi něco nejde. Jako mě nikdy nešla matika, myslím si, že jako bez toho dokážu normálně fungovat a žít a čekám na ten den, kdy použiju nějaké kvadratické rovnice, asi se to nikdy

0: Je to třeba taky o tom opravdu přijmout ta svá negativa, to, že prostě nejsme světice a nemáme samé dokonalé vlastnosti, ale že holt jsme lidi, to znamená, že oplýváme i mnohými takzvanými nedokonalostmi. Je to o tom přijmout to a najednou si to jako zvědomit a říct si, OK, nic se neděje, že tyhle vlastnosti mám a občas se takhle chovám a občas takhle přemýšlím?
1: No já vlastně jako přemýšlím, do jaké míry to jsou vlastně negativa. Protože já ve světě, v jakém žijeme, tak by se mohlo zdát, že být jako perfektní v plánování je přece jako skvělá vlastnost. Mm-hmm. A spousta lidí to jako adoruje, říká, tak to je skvělý, ty naplánuješ úplně všechno. Ale já vím, že když se mi ten plán změní, tak pro mě je to jako úzkostný stav, že najednou, jako co teďka budu dělat, teď se mi změnil plán, teď já musím na to nějak rychle reagovat. Což si úplně jako nemyslím, že je v pořádku, když mě to způsobuje tyhle pocity. A na druhou stranu pak může být to, že když někdo je extrémně flegmatik, tak si můžeme říkat, jak ty vůbec jako můžeš fungovat, když jsi jako chaotický, když to jako blbý. Společnost to jako vnímá jako něco, co bychom neměli vlastně jako vůbec být a ještě pane bože lenost do toho, no to je strašný. Jenomže tihle lidi jsou naopak velmi jako funkční a kreativní v tom, jak dokážou reagovat rychle v čase. Spousta věcí jako je nerozhodí, dokážou velmi jako rychle efektivně pracovat, protože prostě ten čas mají jinak. Tak možná to není ani o tom dělit to na nějaké pozitivní stránky a negativní, jako spíš umět si přerámovat ty věci. A to, co možná v nějaké oblasti může působit pozitivně, vlastně se v jiné situaci ukáže jako velmi nefunkční a velmi negativní a opačně. Tak možná je to o přijetí toho, že každá ta vlastnost a dovednost má obě dvě strany. A tak, jak jsem tady zmiňovala, jako já a matika, možná kdybych jako neustále se snažila pracovat na tom, že matika mi půjde, tak bych nikdy nedělala tu práci, kterou dělám. A možná bych nikdy nepotkala ty lidi, které jsem potkala. Tak možná je to fakt o těch různých jako pohledech na ty naše vlastnosti a dovednosti a tohle potom přijmout. A přijmout ten fakt toho, že není dobré a špatné, ale že obě dvě ty strany mají vždycky nějakou ještě další stránku a další úhel pohledu, který se proměňuje v různých kontextech.
0: Vladimíra Pekárková, můj dnešní host podcastu Energiemi. Vladě, já moc děkuji za další úžasné povídání.
1: Evi, já moc děkuji za pozvání a budu se těšit třeba zase příště.
0: Já taky, už teď se těším. No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít.
2: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.

Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
3: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
2: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
3: To já mám pořád. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Ze studia Rádia Čas vás zdraví Petr Kubala. Dneska je 5. května a kromě toho, že dnes slaví svátek Klaudie, tak je i Mezinárodní den porodních asistentek. A já jsem u narození svého syna byl, takže za mě, děvčata, porodní asistentky, klobouk dolů, díky za vaši práci. No a taky samozřejmě poděkování všem ženám, protože bychom bez nich neměli ty naše ratolesti na světě. A takovým oslým můstkem se dostávám k tomu, že za dveřmi je svátek matek, tak nezapomeňte koupit nějakou tu kytičku, protože svátek matek. A já už vám posílám hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.
2: Můj

0: Jste s rádiem Čas. Přečetl jsem si, že nová studie ukazuje, že když si člověk nějaké jídlo zakáže, tak pak má na něj mnohem větší chuť. No ale to my víme dávno, že zakázané jídlo chutná nejlépe. Ale tady ta studie se zaměřila na hranolky. Když si objednáte a sníte vlastní hranolky, tak OK, ty jsou v pohodě. Ale když čapnete hranolky od partnera, tak jsou daleko lepší, že jo? To víme všichni. A jak velkou roli hraje čich v tom, co nám chutná? Více o tom ví Evička Riegler v pořadu Jeste s rozumem. A můžete si to poslechnout buď přímo ve vysílání, nebo na Čas Radio.cz. A teď už hity, které milujete.
1: Filmtime na Radio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas.

Ladíte Rádio Čas a za chvíli si prozradíme, že je na prodej stylové Harry Potterovské bydlení. Tak zatím si zkontrolujte účet, kolik tam máte a zda na tohle bydlení budete mít. No a teď už hity, které milujete.

Tentokrát Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas vám dělá parťáka už skoro při letním večeru. Cítíte ve vzduchu už to léto, já teda jo, ale fanoušci, pozor, Harryho Pottera, mám tady pro vás jednu zprávu. V Londýně je na prodej dům, který inspiroval obchod s hůlkami právě z filmu Harry Potter. Je v úzké uličce a vypadá přesně tak, že byste rádi vešli dovnitř a koupili si tu kouzelnou hůlku. No, cena, zajímá vás to? Cena je přes 50 milionů korun. Je to darda, co? Máte na to? A nebo byste rádi zkusili kouzlo, třeba chci hypotecus experimentus? Takhle, my žádné kouzla dělat nemusíme, my prostě děláme a hrajeme hity, které milujete. Radio Čas.

0: brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
1: Ukáž? EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
0: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
2: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně? EUdomy.cz.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
4: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas je to s vámi. Nejhezčí městečka ve střední Evropě vybírali turisti. A co myslíte? Je ve výsledném žebříčku nějaká česká vesnička či město? Ano, za chvilku na to mrkneme a teď hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas a my známe seznam 29 nejkrásnějších městeček ve střední Evropě a pozor, Česko obsadilo rovnou 4 příčky. Naprostá paráda. No a které ty městečka to jsou? Tak pojďme na to. Český Krumlov, Kutná Hora, Mikulov a Třeboň. No, já jsem to tak nějak tušil, aniž jsem se ještě díval do toho žebříčku. A vemte si, to, co je pro místní běžná kulisa, je pro ostatní opravdu velký zážitek. Malé uličky, náměstí, historie. Jenom taková úvaha, možná jen zapomínáme, že to, co máme doma, je vlastně dost výjimečné. Tak třeba máte tip na nějakou letní dovolenou. A teď už hrajeme hity, které milujete.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Protože jsem to nikdy neviděl. Když jsme si párkrát pláceli.
5: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
4: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
5: Teda, jo. To já mám pořád. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Zůstáváte s Rádiem Čas i po 9. hodině a dále si řekneme, že v Praze při výkopech nového metra našli nový druh prvohorního členovce, což vůbec netuším, co je, ale teď se pustíme něco, co známe. Hity, které milujete.
1: Rádio Čas.

0: Na Rádiu Čas vám přinášíme samé zajímavé novinky. Například, že ražba nové linky metra přinesla nečekaný objev. Vemte si, že probíráte vykopané šutry, právě z té těžby nebo těžby té ražby, a uděláte světový objev. Sběratel Radek Labuťa nalezl na Hagle kamení fosilí nového druhu prvohorního členovce. Tady ten členovec tady žil před 448 miliony lety. No a ten nově objevený tvor ponese jméno svého objevitele. To znamená, že se bude jmenovat třeba členovec Labuťa. Ano, takže by se dalo říct, že je to předek naší Labutě. My jsme Rádio Čas, hrajeme hity, které milujete. Hezký večer.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
2: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
1: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
2: To já mám pořád, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
2: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
1: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
2: Teda, jo. Já mám pořád, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Protože jsem to nikdy neviděl, když jsme si párkrát pláceli.
2: To nevím, protože se na mě pořádně nedíváš třeba.
1: Kdo jediný tě chválí, že ti to sluší tady v baráku?
2: Teda, jo. Já mám pořád každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: čas. I ty, které milujete.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
0: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.